Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Klasik rock. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Klasický rock.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Rakousko po 30 letech končí s papírovými dálničními známkami. Poslední fyzická edice platí pro letošek, od příštího roku zůstane pouze digitální forma. Elektronické známky jsou v Rakousku dostupné už od roku 2017. Teď se podíváme na nejnižší vyhlídkovou věž v Praze. Jde o kamennou vyhlídkovou plošinu v Dolních Počernicích.
2: Když se k ní vydáte, tak první, co vás napadne, že ji pravděpodobně musel vymýšlet Jára Cimrman. V uvozovkách věž totiž nenabízí úžasné rozhledy například na Pražský hrad nebo Vyšehrad, jak by se dalo očekávat. Kamenná vyhlídková plošina je totiž přístupná pouze po 7 schodech. Výstup na ní tedy zvládnou i ti, kteří trpí strachem z výšek. Rozhledna je součástí geologické zahrady, takže žádné zásadní výhledy nečekejte. A kdyby vám přišla nízká, pak vězte, že opravdu je. Jen tak pro zajímavost, na Petříně totiž musíte vystoupat celkem 299 schodů. Na velkou jižní věž chrámu svatého Víta na Pražském hradě vede 287 schodů a pokud byste šlapali po schodišti Žižkovské televizní věže, tak si dáte schodů 768. Tak se do Počernic vydejte a nejmenší pražskou rozhlednu si užijte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
1: Policie stále častěji využívá drony při dohledu nad dopravou a veřejným pořádkem. Ze vzduchu odhalují telefonování za volantem, nebezpečné předjíždění nebo jízdu na červenou. Pomáhají také při vyšetřování nehod a pátrání po pohřešovaných. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Thank you. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Autor knihy Panovníci království českého Pavel Juřík nevnímá příchod Habsburku na český trůn před 500 lety oproti zažitým výkladům jako zkázu a dobu temna. Bez potlačení povstání části české šlechty by české země podle něj mohl potkat stejný osud jako Polsko. Tam úplatný s ním se slabým králem byl jednou z hlavních příčin, proč se země zmocnily okolní velmoci v takzvaném trojím dělení Polska.
2: Od husitských válek panovnická moc v českých zemích byla hodně slabá. Čeští pánové si vzali hodně pravomocí a z tomu státu samozřejmě škodilo. A když nastoupil Ferdinand I. jako panovník, tak tu panovnickou vládu začal upevňovat. A já když dneska vidím třeba analýzy nebo stanoviska historiků posledních 2-3 desetiletí, tak se vlastně většina shoduje na tom, že to upevnění královské moci bylo ku prospěchu českého státu.
1: Publikace přinášející životní příběhy 70 českých knížat a králů vychází u příležitosti letošního 500. výročí volby Ferdinanda I. českým králem 23. října 1526 po bitvě u Moháče. V té zemřel Ludvík Jagellonský. Habsburkové pak českým zemím vládli skoro 4 století do rozpadu monarchie v roce 1918. Vysoká škola ekonomická v Praze dosáhla zatím nejlepšího umístění v prestižním žebříčku ekonomického listu The Financial Times. Ten srovnává mezinárodní magisterské studijní programy pro manažery. Univerzitě jen těsně unikla první desítka a výrazně předběhla konkurenty z regionu, jako je Varšava nebo Lublaň. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: ticho bude!
1: Víkend beze slov. Na rádiu Beat.
2: Milé Beaťačky, drazí Beaťáci, roztomilá Beaťačata, máme 8 minut po 8, posloucháte rádio Beat a máme neděli 13. září. Krásný den vám od mikrofonu vašeho oblíbeného rádia přeje Tomáš Písař a stejně jako včera i dnes se celý den budeme věnovat instrumentálkám. Už včera jsem říkal, že instrumentálky zrovna v Big Beatu nejsou úplně obvyklé, i když existují výjimky, a to nejen u kapel, které se víceméně těm virtuózním instrumentálním skladbám věnovaly programově, ale i u těch, kterým zrovna třeba nedorazil zpěvák, že jo. No a my se vydáme za jedním, u koho to bylo vysloveně záměrem, i když většinou byl tím frontmanem, milovaným idolem nejen paní a dívek, ale i rockerů. Low je 11. studiové album Davida Bowieho, vydané 14. ledna 1977. roku. Projekt, první ze tří spoluprací s producentem Tonym Viscontim a hudebníkem Brianem Eanem, která se stala známou jako Berlínská trilogie, vznikl po Bowieho přestěhování do Francie v roce 76 s přítelem Iggym Popem. Tehdy proto, aby se zbavili drogové závislosti, ne, to je asi v Paříži nejlíp, že jo. Tam Bowie produkoval a byl spoluautorem popova debutového studiového alba Idiot, které obsahovalo zvuky, jež první jmenovaný prozkoumal na své další desce. Po dokončení Idiota začalo nahrávání pro Low září 1976 ještě ve Francii a skončilo v říjnu v Hansa Studios v západním Berlíně, kam se Bowie a Pop přestěhovali. Artrocková deska Low, ovlivněná německými kapelami jako Tangerine Dream, Noi, Harmonia a Kraftwerk, obsahuje Bowieho první experimenty s elektronickými a ambientními styly. Společnost RCA 3 měsíce odmítala vydat tuhle desku z obavy, že by to byl komerční neúspěch. Nicméně album dosáhlo nakonec 2. místa ve Velké Británii a v pozdějších desetiletích kritici označili album Low za jedno z Bowieho nejlepších děl a objevilo se i na několika seznamech nejlepších alb všech dob.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Babička vždycky říkala, mluví ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
1: Je 9:05, posloucháte Rádio Beat a krásné nedělní ráno vám přeje Tomáš Písař a spolu se mnou Beatles. 12 bar original, instrumentální 12-taktová bluesová skladba od Beatles. Nahrána byla v roce 1965, ale komerčně dostupná byla až o nějakých 30 let později, konkrétně v roce 1996, kdy byla upravená verze druhého záběru písně zařazena na album Anthology 2. Před úpravou byla délka 6 minut a 36 vteřin, pro vydání zkrácena na necelé 3 minuty a myslím, že i to docela stačí. Je to jedna z mála písní autorsky připisovaných celé Liverpoolské čtveřici, stejně jako Flyin', již jsme si připomněli včera. Z Beatles se k písni vyjádřili pouze John Lennon a Ringo Starr. Během několika rozhovorů v americkém rádiu se Lennona ptali, zda existují nějaké nevydané nahrávky Beatles. Odpověděl, že si vzpomíná jen na nějakou mizernou 12-taktovou nahrávku. Starr řekl novináři Petru Palmierovi, skladbu jsme napsali všichni a já mám kopii jedné z verzí. No a my teď už máme

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačím.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
6: 3:30, posloucháte Rádio Beat a dobré nedělní ráno vám přeje Tomáš Písař a já tady mám Rather Goes to Town, což je skladba britské progressive rockové skupiny Camel, která vyšla na instrumentálním albu The Snow Goose z roku 1975. Je to jedna z nejznámějších nahrávek skupiny, no a navíc často hráli živě a objevuje se na oficiálních kompilacích, tribute albech a DVDčkách. Rather je postava v dětské hře Paula Gallica Sněžná husa, která je základem pro album The Snow Goose, alternativně známé také jako hudba inspirovaná Sněžnou husou. Titulní postavou je hrbatý umělec s postiženou rukou, který si koupí opuštěný maják a okolní pozemek, na kterém postaví útočiště pro zraněné ptáky. Kapela zvažovala několik románů, na kterých by založila své další album. Načas se usadili u Siddharty od Hermana Hesseho a několik písní i napsali, než nápad opustili ve prospěch právě Sněžné husy.

Grammy za nejlepší rockový instrumentální výkon v roce 2023. Mimochodem šlo už o 12. takovou nominaci pro Satriányho. Strange Beautiful Music je nejen jméno téhle desky, ale také název Satriányho vydavatelství a původně jde také o část textu písně Third Stone from the Sun od Jimiho Hendrixe, kterého Satriány mimochodem uvádí jako hlavní inspiraci pro to, aby vůbec sám v mládí začal hrát na

0: Tohle byl Tom Robinson se svým bandem, no a dojeli jsme s ním až 4 minuty před 9. hodinu. Máme 13. září, naštěstí neděli, svátek dnes slaví Lubor, takže všechno nejlepší. No a když už říkám, že Lubor má svátek, tak se podíváme na různé svátky taky v zahraničí, takže například v Rodezii, aniž bych věděl, co to znamená, mají Pioneer Day, v Itálii slaví den Dante Alighieriho, v Americe Národní den prarodičů, pokud je neděle a to dneska je. Ovšem v Afghánistánu je to složitější. Tam by měli den vzniku Národního shromáždění, ovšem pouze v případě byla-li by středa, což teda není, takže afgánští poslanci mají letos smůlu. No a když už jsem u toho přehledu, tak si řekneme, jak by mělo být, tedy dnes oblačno až zataženo, na většině území déšť. Maximální denní teploty mezi 16 až 20 stupni s mírným západním větrem. Sluníčko zapadne v 19 hodin 20 minut, takže pozitivní je, že do té doby je ještě času dost a dost. No a pokud by vás zajímaly nějaké rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni, tak vězte, že maximálně tedy 31 stupňů bylo v roce 1947, no tak horka jsme si letos užili dost i bez toho, že bychom měli rekord dneska, no a minimum 5,8 stupně v roce 1860, z čehož vychází normál 15,4, takže pořád jsme na tom teplotně lépe než v normálu. Takže posloucháte Rádio Beat, je neděle 13. září, před námi jsou třeba Zeppelini nebo Janis Joplin a Tomáš Písař vám přeje nejen dobré ráno, ale taky příjemný poslech.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Osnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Osnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a v dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
6: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
7: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
8: 11.
7: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
6: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádio Beat.
9: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Žvíkání za volantem podle studií zlepšuje soustředění a pomáhá omezit chyby při řízení. Šoféři se žvíkačkou méně překračují rychlost a lépe drží stopu, protože rytmický pohyb čelisti podporuje aktivitu mozku. Vodáci se letos mnoha vypouštění rybníků a přehrad nedočkají. Není voda. Kuba Turek z Horydoly.cz o tom říká.
11: Letos to vypadá, že si užijeme pouze dva takové toky a jedno bude Vavřinecký potok, ten je poblíž Kutné Hory a je to divoká voda, čili je tam potřeba spíš hodně umět pádlovat, jezdit na kánoích nebo kajacích, všechno lepší zavřené nebo aspoň nafukovací. A to se koná 10. října. Potom jednodušší akce je tradiční skautská přes tři jezy. Koná se to tradičně 28. září a je to jediný den v Praze, kdy se otevřou všechny tři šlajsny těch velkých jezů a můžeme si teda užít ty velké vlny především pod Karlovým mostem a pod Hlavkovým mostem. Bohužel můžu říct, že všechny ostatní tradiční akce jsou zrušeny většinou z důvodu sucha, někdy kvůli tomu, že se v korytě něco staví a proto nelze pustit velkou vodu. Tento smutný seznam začíná u Hlavou, pokračuje se přes Chrudimku, Malši, Jihlavu, Botyč, Střelu, Hamerský potok, Moravici a nějaké další menší toky, takže tohle se z toho bohužel letos nepojede a vodáci si budou muset užít trochu jinak.
10: Umělá inteligence míří i do zemědělství, nově pomáhá farmářům přímo z daty z traktorů a polí. Asistent JD od firmy John Deere dokáže porovnat spotřebu nafty, výkon obsluhy a nebo najít vhodný termín sklizně. To je z Guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
9: Radio B. Klasika.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: A nebo může dojít k případu, kdy zpěvák v kapele ještě není, což bude právě případ následující ukázky. Máme 9:05, posloucháte Rádio Beat a dobré ráno vám přeje Tomáš Písař. Burn je 8. studiové album anglické hardrockové skupiny Deep Purple a zároveň první studiové album sestavy zvané Mark 3. Vyznačuje se větším příklonem k blues a změnou textových témat, zároveň však zachovává všechny typické atributy hudby Deep Purple, které nastavila předchozí sestava. Deska získala už ve své době velmi pozitivní hodnocení jak od kritiky, tak ze strany fanoušků a dodnes je hodnocena jako jeden z nejvýraznějších počinů kapely. Celé album uzavírá instrumentální A200. V době nahrávání byla natočena i další instrumentálka se zvláštním názvem Coronaris Redic. Na album se však nedostala.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
2: Ano, společně už druhým dnem prožíváme víkend instrumentálek a teď je tady s námi Jason Eli Becker, americký skladatel a kytarista. V 16 letech se svým přítelem Martin Friedmanem stal součástí dua Cacophony a vydali spolu dvě alba Speed Metal Symphony v roce 87 a Go Off o rok později. Od jejich rozpadu v 89. se Becker věnuje solové kariéře a od svého debutového alba Perpetual Burn v roce 1988 vydal 7 alb. Později se připojil ke kapele Davida Lee Rota a nahrál s ním jednu desku. Beckerovu hudební kariéru ovšem ukončila velmi nepříjemná nemoc, která mu byla diagnostikována v roce 1990 a od roku 1996 Becker ztratil dokonce schopnost mluvit a nyní komunikuje očima prostřednictvím systému, který vyvinul jeho otec. Nadále komponuje s pomocí počítače a od té doby dokonce vydal alba Collection v roce 2008 a Triumphant Hearts z roku 2018, stejně jako různé kompilace. Na Collection hostují velikáni jako Steve Vai, David Lee Roth či Joe Satriani. A my si teď poslechneme instrumentálku Altitudes právě z této sbírky.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
1: Co pak by vás napadlo takhle 9:55, pokud nejste fanoušky Van Halen, když uslyšíte slovo, teď pozor, baluchytérium. Není to nic prostého, ani se nejedná o ošklivou diagnózu či speciální politickou funkci. Představte si nosorožce, ovšem bez rohu a štíhlého, s dlouhým krkem, no a celého dlouhého, protože měřil na délku přes 8 metrů a vysokého 5,5. Divný, co? A ještě navíc jméno baluchytérium znamená balučistenská šelma či zvíře. Dnes se používá platnější rodové jméno Paracereterium. To jsou věci, co? Proč tedy zvolili Van Halen tento vědecky zneuznaný název podivné asijské obludy vyhnulé před zhruba 30 miliony let pro instrumentálku ze svého 10. alba Balance netuším. Prozradit mohu, že vyšlo v 95. a jde o poslední ze 4 alb, která se skupinou nahrál zpěvák Sammy Hagar, což nám ovšem u instrumentálky moc nepomůže.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na beatu.
6: Pro Fondo Rosso neboli Deep Red je album filmového soundtracku ke stejnojmenému filmu, který složila a nahrála italská progressive rocková kapela Goblin. Jedná se o první spolupráci kapely s režisérem Dariem Argentem. Už včera nám hráli Goblini filmovou muziku víceméně hororového typu. Teď tedy sáhneme do jiného soudku. Režisér původně kontaktoval jazzového pianistu a skladatele Georgia Gasliniho, aby k filmu napsal hudbu, ale ten s výsledkem nebyl spokojen a považoval ho za hrozný. A pak se tedy režisér snažil přesvědčit Pink Floyd, aby k filmu napsali hudbu, což taky neklaplo. Takže se vrátil do Itálie a přemluvil Gobliny. My si teď poslechneme úvodní téma.

Kvíni na vlnách beatu dohráli a dospívali 3 minuty před 10. hodinou. Máme neděli 13. září, Tomáš Písař vám přeje dobré, no teď už asi dopoledne. No a ještě jednou všechno nejlepší k svátku všem Luborům. Dneska by mělo být oblačno až zataženo, na většině území déšť, maximální dnešní teploty 16 až 20 stupňů, to všechno doprovázeno mírným západním větrem. No a pokud vás zajímá, co vás čeká na beatu, tak vězte, že až do 7 večer bude probíhat onen víkend, jenž jsme nazvali Bezeslov, což se ovšem týká zejména muziky, tedy jde o téma instrumentálek, ty nejslavnější, nejpodařenější, nejúspěšnější a tak dále. V 7 večer tradičně Větrník, tedy pořad s Jaromírem Tůmou a novinkami ze světa roku, a v 8 Hard and Heavy, což jistě víte, oč jde. V nejbližších chvílích před námi jsou třeba U nebo Dire Straits, případně Harley. Posloucháte Radio Beat a krásnou neděli vám přeje Tomáš Písař.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák vlastně už tradiční pozvánku na výlet.
2: Kousek Anglie uprostřed jižních Čech. Tak by se dal stručně popsat pohádkový zámek Hluboká, který svou podobu získal v 19. století po neogotické přestavbě. V rámci úprav šlechtického sídla založili v tu dobu Schwarzenbergové také rozsáhlý krajinářský park. Častá filmová kulisa je na kopci. Dole u rybníků je na dohled další hlubocký poklad i s pohodlným parkováním. V loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou je Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Národního zemědělského muzea. Zařízení je jedním z nejstarších lesnicko-loveckých muzeí v Evropě. Zatímco uvnitř jsou zvířata vycpaná, tak doslova přes zeď je zoologická zahrada. Dnes se jmenuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Zoo Ohrada byla poprvé otevřena v roce 1939 jako součást loveckého muzea zámku rozhodnutím tehdejšího osvíceného majitele panství Adolfa Schwarzenberga.
1: Letošní vinařský rok zatím charakterizuje sucho. Už teď je podle vinařů jasné, že úroda je výrazně nižší. Zatím hovoří o třetinovém propadu sklizně proti dlouhodobému průměru. Nižší bude i vývisnost. V bobulích je méně šťávy. Určitou naději může být kvalita budoucích červených vín. V HKO Pálava se šíří nepůvodní mrazovzdorný kaktus Opuncie. Ochranáři ho po Děvíně a Tabulové nově zaznamenali v další tamní rezervaci. Na svatém kopečku u Mikulova severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
3: Před chvílí jsme byli instrumentálně v kině z Italy, tak zrovna zůstaneme na britskou komedii. Místní hrdina, tedy Local Hero, je britský komediálně dramatický film z roku 1983, který napsal a režíroval Bill Forsyth. Zástupce americké ropné společnosti je vyslán do vesnice na západním pobřeží Skotska, aby koupil město, no a okolní pozemky taky, za účelem výstavby ropné rafinérie. Co je však hlavní, hudbu k filmu složil Mark Knopfler. Going Home je debutový solový single Knopflera a superskupina, známá jako Mark Knopfler Guitar Heroes, nahrála skladbu znovu předloni.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já,

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: 3:45 se vydáme na skok do Austrálie. Bird Noises je první rozšířený single, nebo teda mini-album, australské kapely Midnight Oil, které vyšlo v listopadu 1980 na jejich vlastním nezávislém labelu. Mimo další tři písně na něm najdeme i instrumentálku o ostrovu svatebních dortů, tedy Wedding Cake Island. Na to, jak jsou Midnight Oil dnes zasloužili rockeři, ani na začátku 80. let už nebyli žádní začátečníci. Jejich historie sahá až do roku 1972, kdy začínali pod názvem Farm. Zaslouženého uznání se jim dostalo až po prvních albech. Jakkoliv pro surfařskou komunitu v Sydney hráli celá 70. léta. Mimochodem, název si Midnight Oil doslova vytáhli z klobouku.

0: ticho bude!
1: Víkend beze slov. Na Radio Beat.
2: Kingdom of Desire je 8. studiové album skupiny Toto, které mezinárodně vyšlo v září 92. roku. Je to první album, na kterém kytarista Steve Lukather převzal výhradní vokální povinnosti, a taky poslední album s bubeníkem Jeffem Porcarem, který zemřel během zkoušek na turné k tomuto albu, a tím pádem i poslední album, na kterém se podíleli všichni bratři Porcarou. A během nahrávání Kingdom of Desire absolvovali touto letní turné po Evropě, kde hráli na Montreal Jazz Festivalu. Kromě klasických skladeb jako Afrika nebo I'll Be Over You, skupina zahrála Kingdom of Desire a taky instrumentálku Jake to the Bone, jež na nás teď čeká.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: A my se spolu zase jednou podíváme na domácí scénu. Totiž když vyklízel otcovu pozůstalost, narazil Radim Hladík mladší, syn slavného kytaristy, na tehda 20 let starou skladbu. Původně měla být v titulcích povídkového filmu Vladimíra Michálka. Nakonec ji ale režisér nepoužil. Hladíkovi se skladbu podařilo otevřít až díky programu, který simuloval 20 let starý počítačový systém. Rekonstruoval jsem skladbu celou noc, zvuk po zvuku. Ručně jsem to stříhal, sesadil, zmáčkl play a ono to hrálo jako tehdy, vzpomíná Hladík mladší. Původní automatické bubny a basu Adama Stivína v písni již zůstal pracovní název titulková, nakonec přehrála rytmika Hladíkova Blue Effectu. Klávesami přispěl někdejší spoluhráč Pavel Bohatý, no a výsledek ten my si teď poslechneme.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Tak co pak se nám aktuálně děje na silnicích? Na D1 se ve směru na Prahu tvoří nesouvislá kolona vozidel mezi kilometry 190 až 186. A to před a v omezení, což je v celku klasika. V obci Mojmírova v Praze došlo k nehodě a také v Brně na ulici Jílkově mezi křižovatkami ulic Klíny a Mrkosova, což je v Židenicích. Tam by mělo pokračovat odklízení následků z vozovky až někdy do 12:30 hodin. No a konec konců máme ještě jednu nehodu, a to v ulici 5. května ve Strakonicích. No a to je pro tuto chvíli, zaplať pámbu, úplně všechno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Rádio Beat.

0: Mikuláš, Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Rakousko po 30 letech končí s papírovými dálničními známkami. Poslední fyzická edice platí pro letošek, od příštího roku zůstane pouze digitální forma. Elektronické známky jsou v Rakousku dostupné už od roku 2017. Teď se podíváme na nejnižší vyhlídkovou věž v Praze. Jde o kamennou vyhlídkovou plošinu v Dolních Počernicích.
2: Když se k ní vydáte, tak první, co vás napadne, že ji pravděpodobně musel vymýšlet Jára Cimrman. V uvozovkách věž totiž nenabízí úžasné rozhledy například na Pražský hrad nebo Vyšehrad, jak by se dalo očekávat. Kamenná vyhlídková plošina je totiž přístupná pouze po 7 schodech. Výstup na ní tedy zvládnou i ti, kteří trpí strachem z výšek. Rozhledna je součástí geologické zahrady, takže žádné zásadní výhledy nečekejte. A kdyby vám přišla nízká, pak vězte, že opravdu je. Jen tak pro zajímavost, na Petříně totiž musíte vystoupat celkem 299 schodů. Na velkou jižní věž chrámu svatého Víta na Pražském hradě vede 287 schodů a pokud byste šlapali po schodišti Žižkovské televizní věže, tak si dáte schodů 768. Tak se do Počernic vydejte a nejmenší pražskou rozhlednu si užijte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
1: Policie stále častěji využívá drony při dohledu nad dopravou a veřejným pořádkem. Ze vzduchu odhalují telefonování za volantem, nebezpečné předjíždění nebo jízdu na červenou. Pomáhají také při vyšetřování nehod a pátrání po pohřešovaných. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
6: Je 9 minut po 11. neděle 13. září, posloucháte Radio Beat a krásné dopoledne vám přeje Tomáš Písař. Společně se mnou taky poněkud netypičtí Led Zeppelin. Totiž Lala je nedokončená instrumentální skladba právě Zeppelinu, která byla nahrána 22. října 69. roku během studiových relací pro přelomové album Led Zeppelin číslo 2. Skladba nebyla na původním albu vydána a zůstala někde ve skříni více než 40 let. Oficiálně se objevila až v roce 2014 jako součást bonusového disku v rámci rozsáhlé edice alba Led Zeppelin číslo 2, kterou osobně sestavil a remástroval kytarista Jimmy Page. Skladba ukazuje, jak kapela v roce 1969 experimentovala s různými zvuky i styly. Začíná výrazným riffem na hamontky v podání Johna Paula Jonese, ke kterým se v zápětí přidávají bicí Johna Bonhama a akustická kytara Jimmyho Page. V průběhu se píseň mění z rychlého, dá se říct varhaního roku, přes funky pasáže s kvákající kytarou až po pomalejší bluesové kytarové solo v závěru. No konec konců uslyšíte sami.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: Z čehož jasně vyplývá, že i následující skladba bude bez účinkování zpěváka, přestože jeho jméno je i v názvu skupiny. Nightingales and Bombers, šesté studiové album, které v roce 1975 vydala skupina Earth Band Manfreda Manna. Název tohoto alba, tedy Slavíci a bombardéry, byl inspirovaný nahrávkou pořízenou v Surrey v Anglii během druhé světové války ornitologem, který měl v úmyslu zaznamenat zpěv slavíků. 197 britských bombardérů přiletělo ve stejnou dobu naprostou náhodou. Na původním britském LPčku je každá druhá skladba instrumentální, takže je z čeho vybírat. Na skladbě Crossfade se autorsky podíleli všichni čtyři tehdejší členové Manfredova bandu. Píseň vyniká jako energická instrumentální přehlídka, kde dominuje souboj syntezátorů Moog Manfreda Manna a bluesrockové kytary Micka Rogerse, které doprovází valivá rytmika.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Na instrumentálky Beatles jsme už tento víkend narazili. Včera došlo i na solovku Paula McCartneyho, tož teď přišel čas pro George. Harris on Tour Express je instrumentálka George Harrisona, vydaná jako úvodní skladba jeho alba Dark Horse z roku 1974. Byla také B stranou druhého singlu z alba Ding Dong Ding Dong. Harrison nahrál Harris on Tour v dubnu 1974. roku během focení u něj doma. No tak nepředstavujme si nějaký panelák, on ten domeček stál docela za to, včetně zahrady či spíš parku. Ve skladbě založené na slide kytaře účinkuje také saxofonista Tom Scott a jeho jazzrocková kapela LA Express, která v té době koncertovala jako doprovodná skupina Johnny Mitchellové. Byla to první Harrisonova nahrávka, ve které se Scott objevil, než se stal jeho pravidelným spolupracovníkem a působil taky jako kapelník během Harrisonovy jediné série koncertů po Severní Americe, velmi medializovaného turné Dark Horse Tour, tenkrát taky s Ravim Shankarem. Takže George Harrison a jeho Harris on Tour.

Pink Floyd. Skladba byla rozdělena na dvě poloviny, Cesta jinam část 1 vyšla na straně A a Cesta jinam část 2 na straně B. Byla nahrána v roce 77 a oficiálně vyšla na přelomu let 78-79. Ovšem první singl jim Panton nadělil už o rok dřív. Abraxas, řečeno pro pořádek, je česká kapela vzniknuvší v roce 1976 na troskách pražské skupiny Abram. Vůči osobností je od samého počátku kytarista a skladatel Slávek Janda. No a my se vydáme na cestu jinam. A pozor, poslechnete si obě části, aniž byste museli otáčet singl na gramofonu.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Jakkoliv tu máme nedělní poledne, tak nám to nějak housne. Na D4 mezi kilometry 24. a 21. ve směru na Prahu se tvoří kolona vozidel před a v omezení, no a naprosto stejná situace je tradičně na D1 mezi 190. a 186. kilometrem ve směru na Prahu. Tam je to také před a v omezení. No a neznámý výťah nám hlásí, že na D5 ve směru na Plzeň je bouračka na 64. kilometru. Tři pruhy jsou stažené do jednoho, bouračka je ve stoupání vpravo. Tak býťáci, dávejte na sebe prosím pozor.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
5: Miláčku, pojď sem.
6: Ale když já nevím.
5: Neboj, nikdo tady není.
7: A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
8: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
9: Vaše žena, vaše žena!
10: Co?
9: Upadla a rozbila si bradu.
10: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
11: A co takový Míra Hajšman, zpěvák a harmonikář skupiny MHP?
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
12: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Autor knihy Panovníci království českého Pavel Juřík nevnímá příchod Habsburku na český trůn před 500 lety oproti zažitým výkladům jako zkázu a dobu temna. Bez potlačení povstání části české šlechty by české země podle něj mohl potkat stejný osud jako Polsko. Tam úplatný s ním se slabým králem byl jednou z hlavních příčin, proč se země zmocnily okolní velmoci v takzvaném trojím dělení Polska.
13: Po dvou českých válek panovnická moc v českých zemích byla hodně slabá. Čeští pánové si vzali hodně pravomocí a tomu státu samozřejmě škodilo. A když nastoupil Ferdinand I. jako panovník, tak tu panovnickou vládu začal upevňovat. A já když dneska vidím třeba analýzy nebo stanoviska historiků posledních 2-3 desetiletí, tak se vlastně většina shoduje na tom, že to upevnění královské moci bylo ku prospěchu českého státu.
12: Publikace přinášející životní příběhy 70 českých knížat a králů vychází u příležitosti letošního 500. výročí volby Ferdinanda prvního českým králem 23. října 1526 po bitvě u Moháče. V té zemřel Ludvík Jagellonský. Habsburkové pak českým zemím vládli skoro 4 století do rozpadu monarchie v roce 1918. Vysoká škola ekonomická v Praze dosáhla zatím nejlepšího umístění v prestižním žebříčku ekonomického listu The Financial Times. Ten srovnává mezinárodní magisterské studijní programy pro manažery. Univerzitě jen těsně unikla první desítka a výrazně předběhla konkurenty z regionu, jako je Varšava nebo Lublaň. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na rádiu
1: Beat. Ano, na Beatu pokračujeme nadále s naším víkendem plným instrumentálek. Tak například dílko Right into the Sun Velvet Underground poprvé nahráli 5. září 1969 v New Yorku. Měla se totiž objevit na plánovaném 4. studiovém albu pro vydavatelství MGM Records. Vydavatelství však cuklo, s kapelou rozvázalo smlouvu a projekt uložili do archívu. Tahle raná verze byla převážně instrumentální. Na světlo světa se nahrávka dostala až v roce 1986 na kompilačním albu Rarit a Outtakes s názvem Another View. A když kapela přešla k vydavatelství Atlantic, skladbu v roce 1970 přetočila pro album Loaded. Na finální tracklist alba se ovšem opět nakonec nedostala. Ovšem z těchto sezení pochází známá verze, kde hlavní vokály naspíval baskytarista Doug Yule. A existují také vzácné mixy, kde do stejného základu zpívá původní frontman, tedy Lou Reed, a ten ostatně na píseň nezanevřel a kompletně ji pracoval pro své první solové album Lou Reed z roku 1972. Tedy Right into the Sun, jedna z mnoha verzí právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kytara?
1: Zde.
0: Basa?
2: Zde.
0: Bicí?
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend bez slov. Na Beatu.
6: 12 hodin 18 minut, neděle 13. září. Posloucháte Rádio Beat, no a věnujeme se stejně jako včera a dnes až do večera instrumentálkám. Never Say Die, 8. studiové album Black Sabbath, vydané v roce 1978. Bylo to poslední studiové album v původní sestavě, a tedy poslední s původním zpívákem Ozzym Osbornem, až do alba číslo 13 roku 2013. Je ale jasné, že zpěvák nás dnes, vzhledem k tématu víkendu, nezajímá. Takže sorry, Ozzy. V Americe deska získala zlato, leč setkala se s protichůdnými recenzemi. Kritici ji označili za nevyváženou, no a někteří trvali na tom, že její energie byla rozptýlena do příliš mnoha směrů. Osborn po osobních i uměleckých konfliktech v kapele odmítl přispět zpěvem k písni Breakout, která tedy zůstala instrumentální. Osborn však tyto jazzem ovlivněné skladby ve svých pamětech vesměs kritizoval, zejména právě Breakout, kterou shledal umělecky neslučitelnou s identitou skupiny.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: Ano, i v následující skladbě se bez zpěváka obejdeme. Man on the Rocks je 25. studiové album britského hudebníka Mikea Oldfielda z roku 2014. No a zabývá se rozličnými tématy od Oldfieldových názorů na duševní zdraví přes křesťanskou víru až po skladbu inspirovanou letními olympijskými hrami v roce 2012. Skladba Irene je inspirována pro změnu stejnojmenným hurikánem, takže ideově tak trochu každý pes jiná ves, jak se říká. Nicméně hudebně je to Oldfield jak vyšitý. Instrumentální verze písně Castaway zachovává kompletní hudební doprovod původní písně, ale chybí v ní vokály, které v klasické verzi naspíval Luke Spiller ze skupiny The Struts.

Vznikl ze skladby Camels and Elephants, kterou Baker nahrál s Graham Bond Organization v roce 1965. Rozšířená dokonce 16-minutová živá verze, z čehož 13 minut je jen bicí solo, se objevuje na albu skupiny Cream z roku 1968 Wheels of Fire. Ještě delší verze téhle nahrávky s přidanou kytarou a basou napasovanými do úvodu z jiného vystoupení se objevuje na 4 kompilačním albu Cream z roku 1997. My si ale dáme ten úplně původní originál.

Za 2 minuty bude jedna, posloucháte Rádio Beat. Máme neděli 13. září a myslím, že je nejvyšší čas, abychom si připomněli, že svátek dnes slaví Lubor. Takže Lubore, všechno nejlepší, nezapomeňte na něj ani vy, minimálně mu potřást pravicí. No a když se koukám do kalendáře, tak ještě jednou zopakuji, že například v Rodézii, nevím proč, slaví Pioneer Day, kdežto v Itálii, taky nevím proč, ale aspoň si dovedu představit, o co jde, slaví den Danteho Alighieriho. V Americe mají dnes Národní den prarodičů, je-li neděle, což teda je, takže dědečkové a babičky v Americe dneska dostanou minimálně to potřesení pravicí. No a v Afghánistánu by slavili den vzniku Národního shromáždění, ovšem poněkud nepochopitelně, pouze v případě, že by byla středa, což není, takže afgánští poslanci mají smolíka. No a pokud jde o počasí, mělo by být oblačno až zataženo, což je pravda, na většině území déšť, což je bohužel taky pravda. Maximální denní teploty 16 až 20, mírný západní vítr, no a sluníčko zapadne v 19 hodin a 20 minut. Víc vám toho teďka nestihnu říct, bo není čas. Takže před námi nabítu třeba Hudba Praha nebo James Brown.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Žvíkání za volantem podle studií zlepšuje soustředění a pomáhá omezit chyby při řízení. Šoféři se žvíkačkou méně překračují rychlost a lépe drží stopu, protože rytmický pohyb čelisti podporuje aktivitu mozku. Vodáci se letos mnoha vypouštění rybníků a přehrad nedočkají. Není voda. Kuba Turek z Horidoli.cz o tom říká.
2: Letos to vypadá, že si užijeme pouze dva takové toky a jedno bude Vavřinecký potok, ten je poblíž Kutné Hory a je to divoká voda, čili je tam potřeba spíš hodně umět pádlovat, jezdit na kánoích nebo kajacích, všechno lepší zavřené nebo aspoň nafukovací a to se koná 10. října. Potom jednodušší akce je tradiční skautská přes tři jezy. Koná se to tradičně 28. září a je to jediný den v Praze, kdy se otevřou všechny tři šlajsny těch velkých jezů a můžeme si teda užít ty velké vlny především pod Karlovým mostem a pod Hlavkovým mostem. Bohužel můžu říct, že všechny ostatní tradiční akce jsou zrušeny většinou z důvodu sucha, někdy kvůli tomu, že se v korytě něco staví a proto nelze pustit velkou vodu. Tento smutný seznam začíná u Hlavou, pokračuje se přes Chrudimku, Malši, Jihlavu, Botyč, Střelu, Hamerský potok, Moravici a nějaké další menší toky, takže tohle se z toho bohužel letos nepojede a vodáci si budou muset užít trochu jinak.
1: Umělá inteligence míří i do zemědělství, nově pomáhá farmářům přímo z daty z traktorů a polí. Asistent JD od firmy John Deere dokáže porovnat spotřebu nafty, výkon obsluhy a nebo najít vhodný termín sklizně. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Radio B. Classic Rock.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na rádiu Beat.
2: Jo, nadále se na Beatu věnujeme instrumentálkám, tak třeba Orion. Instrumentálka americké heavy metalové legendy Metallica z jejich třetího studiového alba, tedy Master of Puppets. Orion napsal převážně baskytarista Cliff Burton a byl pojmenován po stejnojmenném souhvězdí Orion, údajně kvůli svému vesmírně znějícímu přechodu v nahrávce. 27. září 1986 během turné na podporu alba havaroval autobus kapely a Burton zahynul. Během jeho pohřbu z reproduktorů zněl právě Orion, jenže obsahuje dvě sola od Burtona, jedno od Hetfielda a tři od hlavního kytaristy skupiny Kirka Hammetta. Jo, vešlo se toho do těch pár minut opravdu docela hodně. Burton původně zamýšlel hrát všechna sola na basu, ovšem neochotně se některých vzdal ve prospěch dvou kytaristů kapely. No a dopadlo to takhle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na rádiu B.
1: A já zase musím říct, že tu opět mám název skladby jako strašně divný slovo. Tentokrát nejde o název třetí horní obludy. Crowhithem je instrumentální rocková skladba od Aerosmith, která vznikla v roce 1977 během nahrávání alba Draw the Line a oficiálně vyšla na box setu Pandora's Box, tedy až v roce 1991. Do té doby byla zahrabaná v šuplíku. Název je složeninou příjmení členů kapely, tedy Kramera, Whitforda a Hamiltona, kteří instrumentálku složili a nahráli při čekání ve studiu. Tyler s Perrym se někde zakecali a tím umožnili zbytku kapely svobodnou tvorbu. Naživo byla skupinou údajně zahrána pouze jednou během zvukové zkoušky v roce 1978. No a znělo to nějak takhle.

0: Kytara?
1: Zde.
0: Basa?
2: Zde.
0: Bicí?
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na beatu.
6: Následující muzikant si s tím vystačil naprosto kdykoliv, i když občas zaspíval a taky to stálo za to. 14. května 1969 Jimi Hendrix za doprovodu bubeníka Mitche Mitchella, baskytaristy Billyho Coxe a také varhanice Sharon Lane nahrál skladbu Jam 292, která byla později posmrtně tedy vydána jako součást alba Jimi Hendrix Blues. Předtím také na méně známé desce Loose Ends. Tato energická a technicky propracovaná nahrávka vznikla v proslulém newyorském studiu Record Plant. Hudebně zajímavé je mimo jiné tím, že posloužila jako přímá inspirace pro slavnou skladbu Say What od Stevie Ray Vaughana.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: No a bez zpěváka tu teď máme Power Slave, což je páté studiové album anglické heavy metalové legendy Iron Maiden. Album vydané téměř přesně před 38 lety, tedy v září roku 84. Powerslave je pozoruhodné tím, že třeba například je prvním albem kapely, na kterém účinkovala stejná sestava jako na jejich předchozím studiovém albu. Ovšem je to také jejich dosud poslední album s instrumentální skladbou a právě ta nás zajímá. Kapela měla původně v úmyslu napsat k ní text, ale nenašla žádné vhodné téma. Poté, co si poslechli hudbu, se shodli, že nechají tak, jak byla, no a místo názvu použili v podstatě slovní hříčku, tedy Lost for Words Big Aura. A to je to poslední, co vám dneska pošlu, protože čas se dovršil a tím pádem i naplnil, což znamená, že za chvilku budou dvě a od mikrofonu Rádia Beat se s vámi musí rozloučit Tomáš Písař. Takže milé býťačky, drazí býťáci, rostomilá býťáčata, mějte se krásně, Tomáš Písař se s vámi loučí a jako obvykle vyráží na východo-jihovýchod.

0: Studio B. Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
1: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
1: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák vlastně už tradiční pozvánku na výlet.
9: Kousek Anglie uprostřed jižních Čech. Tak by se dal stručně popsat pohádkový zámek Hluboká, který svou podobu získal v 19. století po neogotické přestavbě. V rámci úprav šlechtického sídla založili v tu dobu Schwarzenbergové také rozsáhlý krajinářský park. Častá filmová kulisa je na kopci. Dole u rybníků je na dohled další hlubocký poklad i s pohodlným parkováním. V loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou je muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Národního zemědělského muzea. Zařízení je jedním z nejstarších lesnicko-loveckých muzeí v Evropě. Zatímco uvnitř jsou zvířata vycpaná, tak doslova přes zeď je zoologická zahrada. Dnes se jmenuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Zoo Ohrada byla poprvé otevřena v roce 1939 jako součást loveckého muzea zámku rozhodnutím tehdejšího osvíceného majitele panství Adolfa Schwarzenberga.
8: Letošní vinařský rok zatím charakterizuje sucho. Už teď je podle vinařů jasné, že úroda je výrazně nižší. Zatím hovoří o třetinovém propadu sklizně proti dlouhodobému průměru. Nižší bude i vývisnost. V bobulích je méně šťávy. Určitou naději může být kvalita budoucích červených vín. V HKO Pálava se šíří nepůvodní mrazovzdorný kaktus opuncie. Ochranáři ho po Děvíně a Tabulové nově zaznamenali v další tamní rezervaci. Na svatém kopečku u Mikulova severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: tehdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na beatu.
1: No, no, no, tvrdili Deep Purple, ale já říkám yes, yes, yes. Instrumentálnímu víkendu na rádiu Beat, víkendu beze slov. Dan Kohut vás zdraví od mikrofonu. Je 14 hodin a 13 minut a na úvod toho odpoledního vysílání mám pro vás lahůdku, bluesovou lahůdku podání bluesových mistrů. Víc k tomu nemusím dodat, snad jen řeknu, že vám budou hrát John Mayall a Blues Breakers společně s Ericem Claptonem a Hardway.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na Rádiu B.
2: No a já mám pro vás jednu z nejluxusnějších instrumentálek, přátelé. YYZ. Můj kolega Honzík Letec mě vždycky volal a vysvětloval, že takhle se to nevyslovuje, protože on se zajímá leteckou navigací, tak ví přesný označení, ale i samotní členové kapely takhle pojmenovali tuto skladbu, tedy členové kapely Rush. Je to slavná instrumentálka od Rush, která vyšla v roce 1981 na jejich přelomovém albu Moving Pictures. Skladbu složili basák Geddy Lee a bubeník Neil Peart. Stala se jednou z nejuznávanějších instrumentálních nahrávek v rockové historii, mimo jiný taky díky nominaci na cenu Grammy v roce 1982. Úvod Morzeovce, když to přepíšete, to YYZ do Morzeovky, tak má takový zvláštní rytmus, samotný ikonický úvodní rytmus skladby, hraný v neobvyklém pětičtvrtinovém taktu, není náhodný. Právě v Morzeovce to takhle tepe, když to řeknu. Tady ten kód vysílá letišní navigační maják. Muzikanti tenhle ten rytmus tý Morzeovky poprvé zaslechli v kokpitu soukromého letadla při návratu domů. Ta pecka je opravdu takovou přehlídkou extrémní technické zdatnosti všech tří členů, tedy instrumentální zdatnosti, rozumějte. V téhle skladbě jsou bleskový baskytarový a kytarový solový party unisono, tedy Geddy Lee na basu, Alex Lifeson na kytaru a opravdu precizní bubenický pasáže Neila Pearta. V živých verzích byla skladba často doplňována o legendární Peartova bubenická sola. V každém případě v téhle skladbě si všichni tři členové opravdu předvedli. A já jsem viděl takový dokument, který byl poskládán jednak samozřejmě z dokumentárních vložek, ale hlavně z koncertů nebo úryvků koncertů živých vystoupení kapely Rush. Já jsem Rush vždycky poslouchal jenom z desek a živý nahrávky taky, jenom zprostředkovaně tedy, jakoby, ale takhle, když jsem viděl ty živý vystoupení, tak ne osobně, myslím tedy samozřejmě záznamy z těch koncertů, tak jsem čuměl na drát, přátelé, protože takhle hrát ve třech, to prostě, to se není v lidských silách. V skutku geniální muzikanti, kteří dali dohromady geniální kapelu. YYZ, Rush.

0: Babička vždycky říkala, mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na rádiu B.
1: Tak co říkáte, jedna pecka za druhou, předtím Rush, potom David Bowie, no a teď další perla, Albatros. To je slavná kytarovka, instrumentálka britsko-americký partičky Fleetwood Mac. Tu složil, logicky, když jsem mluvil kytarovka, zakládající člen a kytarista Peter Green. Tato skladba byla vydána jako single v listopadu 1968. Později se potom objevila na kompilačních albech The Pious Bird of Good Omen and English Rose, nebo A English Rose, ano, na těch dvou albech. Stala se obrovským komerčním úspěchem. Single se prodával v neskutečných množstvích. A je jediným singlem kapely, který se dostal na první místo britské hitparády UK Charts. To je taky velice zajímavá informace. Jak ta skladba zní? No tak začíná tak velice klidně, navozuje takový uklidňující, takovou uklidňující atmosféru, dokonce bych řekl mořskou atmosféru. Činely napodobujou zvuk mořských vln, tak pokud to budete někde poslouchat teď u moře, tak si lehněte na pláž, nebo sedněte na pláž, nebo si klidně lehněte do vln a poslouchejte za zavřenýma očima, určitě to tam poznáte. No a během tady té skladby Greenova kytara hraje snově svoje nádherný sola. No, co ještě zajímavé, že Peter Green byl známý především hraním na Gibson Les Paul. To je takovej, taková rockovější kytara, bych řekl. Jo, my, když jsme to používali, nebo Honza Ponocný, když to používal na náš projekt poslední, tak na Les Paula hrál takový ty tvrdší pasáže. Peter Green sám později uvedl, že všem v téhle skladbě použil Fender Stratocaster, taky kytaristi znají samozřejmě, kvůli jemnému využití páky vibráta, jak říká. Doprovodnou kytaru pak nahrál Denny Kirwan. Tahle ta skladba měla obrovský vliv na tehdejší scénu rockovou a inspirovala mimo jiné i kapelu The Beatles při psaní písně Sun King z alba Abbey Road. Pamatujete si na Sun King? Pamatujete si na atmosféru téhle skladby? Taky možná tuhle tu atmosféru poznáte i v instrumentálce Fleetwood Mac Albatros.

0: Kytara?
1: Zde.
0: Basa?
2: Zde.
0: Bicí?
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na beatu.
6: Tak, doufám, že jsem předchozí peckou kapely Def Leppard Demolition Man donutil pány po obědě, nedělním obědě, aspoň do rytmu bušit půl litrama o stůl a dámy jsem donutil k tomu, aby rozvlnil

jste si toho všimli, že obě skladby znáte, nebo jste mohli porovnat. Tak krom toho, já tady mám na pičítači takovou krásnou ikonu, nám to tady měněj, ty ikony, jo, aby jsme měli tady ve studiu příjemnou náladu. Máme tady třeba roztomilé, mazlící se tuleně, nebo krásnou dívku na tom, na molu u překrásného jezera, vzrostlé, neusychající palmy a tak dále, prostě romantické fotky. Tak při té písni, která navozuje Albatros, že jo, to je ten racek, že jo, ten tak, zkrátka, tu mořskou atmosféru, tu snivou náladu, tak navíc tady mám ikonu právě moře, který se tříští o velké balvany. Jak vidíte, jak se mi to tady sešlo. Já už jsem 2 roky nebyl u moře, aspoň tímhle způsobem jsem si tak navodil tu krásnou atmosféru. Já tak miluju tu přírodu, kde nikdo není, kromě teda putyky, která tam být musí, že jo. A pak obdivuju ty západy slunce se sklenkou vína v ruce, to jsou nádherné věci, však to taky znáte. No tak já si myslím, že z téhle romantické procházky u moře bychom si mohli dát čaj s Radimem Hladíkem například. Je krásná představa.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký poslech vám přeje Petr Šimáček. Rakousko po 30 letech končí s papírovými dálničními známkami. Poslední fyzická edice platí pro letošek, od příštího roku zůstane pouze digitální forma. Elektronické známky jsou v Rakousku dostupné už od roku 2017. Teď se podíváme na nejnižší vyhlídkovou věž v Praze. Jde o kamennou vyhlídkovou plošinu v Dolních Počernicích.
2: Když se k ní vydáte, tak první, co vás napadne, že ji pravděpodobně musel vymýšlet Jára Cimrman. V uvozovkách věž totiž nenabízí úžasné rozhledy například na Pražský hrad nebo Vyšehrad, jak by se dalo očekávat. Kamenná vyhlídková plošina je totiž přístupná pouze po 7 schodech. Výstup na ní tedy zvládnou i ti, kteří trpí strachem z výšek. Rozhledna je součástí geologické zahrady, takže žádné zásadní výhledy nečekejte. A kdyby vám přišla nízká, pak vězte, že opravdu je. Jen tak pro zajímavost, na Petříně totiž musíte vystoupat celkem 299 schodů. Na velkou jižní věž chrámu svatého Víta na Pražském hradě vede 287 schodů a pokud byste šlapali po schodišti Žižkovské televizní věže, tak si dáte schodů 768. Tak se do Počernic vydejte a nejmenší pražskou rozhlednu si užijte. Hezký den přeje Honza Navrátil.
1: Policie stále častěji využívá drony při dohledu nad dopravou a veřejným pořádkem. Ze vzduchu odhalují telefonování za volantem, nebezpečné předjíždění nebo jízdu na červenou. Pomáhají také při vyšetřování nehod a pátrání po pohřešovaných. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: zpěvák.
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
3: Kde jsme v další hodině, konkrétně v druhé hodině odpoledního vysílání Rádia B. Dan Kohout vás zdraví. No a pojďme do další slavný instrumentálky. Coast to Coast. To je slavná instrumentálka kapely Scorpions, která vyšla v roce 1979 na jejich velice důležitém albu Love Drive. Tuhle tu pecku napsal kytarista Rudy Schenker, tedy Rudolf Schenker, chcete-li, takovou zajímavostkou této studiové nahrávky je spolupráce i jeho bráchy, kytarového virtuóze Michaela Schenkera, který se ke skupině tehdy během nahrávání desky krátce vrátil. Tahle ta skladba je dodnes neodmyslitelnou součástí koncertních setlistů Scorpions. Při živých vystoupeních se kytary, a to je taky zajímavý, často chopí i zpěvák Klaus Meine, takže na pódiu hrají současně až 4 kytaristi. No a to je potom krásný zvuk. Scorpions Coast to Coast.

Studio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Další vynikající instrumentálka, která má velice zajímavý osud. Tedy uplatnila se ve velice zajímavém projektu. Hned vysvětlím. Journey of the Sorcerer. To je instrumentálka kapely Eagles, která vyšla v roce 1975. Na jejich čtvrtém albu One of These Nights. Ta skladba je zajímavá takovým netradičním spojením nástrojů. A zapsala se do takové té popkultury především jako ikonická znělka sci-fi klasiky. A hned to vysvětlím. Skladbu napsal tehdejší člen kapely Bernie Linen, který v ní hraje na banjo. Časopis Rolling Stone píseň popsal jako bluegrassovou psychedelii. Kombinuje totiž, jak jsem řekl, ty netradiční nápoje, nápoje možná taky při nahrávání. Kombinuje ty netradiční nástroje jako bluegrassový banjo s doprovodem symfoniáku a soli na housle, který odehrál hostující David Bromberg. No, a teď kam byla, nebo kde byla ta skladba uplatněna? Ta píseň získala, nebo ta skladba spíš, získala obrovskou celosvětovou popularitu poté, co si britský spisovatel a scenárista Douglas Adams vybral jako hlavní znělku pro svůj sci-fi fenomén, a mnozí z vás určitě tu knížku i ty seriálový či filmový zpracování znáte, fenomén Stopařů v průvodce po galaxii. Znáte, já jsem to četl, je to neskutečná sranda, to je tak bezvadná kniha, no prostě jedna z nejlepších, co byla kdy stvořena, napsána. No a tahle ta skladba zněla v původním rozhlasovém seriálu BBC v roce 1978, tedy seriálu Stopařů v průvodce po galaxii, potom v televizní adaptaci v roce 1981, no a její motivy byly použity ve stejnojmenném celovečerním filmu z roku 2005, tedy celovečerním filmu Stopařů v průvodce po galaxii. Já vám to doporučuji, pokud jste ten film neviděli, tak si to vyhledejte, puste si to, je to, budete se skvěle bavit. Adams skladbu zvolil záměrně, protože podle něj zněla patřičně, jak říkal, vesmírně, ale zároveň v sobě měla díky banjo prvek pozemské venkovskosti. Tak to řekl Adam Leiden. No, tak to je opravdu, já tady ty informace vůbec neměl, tu skladbu znám, ale že byla zrovna v Stopařově průvodci, když jsem ten film viděl, tak jsem to jaksi nepostřehl. Asi tak dobře jsem tu skladbu neznal. Tak to máme propojeno Stopařů v průvodce po galaxii, pokud máte rádi tady tu sci-fi literaturu a máte rádi Eagles, a tak se vám to takhle krásně propojí a budete mít takovej velice kulturní zážitkový koktejl, bych řekl. Journey of the Sorcerer, Eagles.

0: ticho bude!
1: Víkend beze slov. Na rádiu B.
2: Tak před chvílí nejnovější Stoney Rolling Stones in the Stars. A je to pecka z jejich nejnovějšího alba, ale teď pojďme na sever, konkrétně do Švédska. Ephemeris, to je instrumentálka švédský progressive rockový kapely Anima Murte. Tato píseň vyšla v roce 2014 jako třetí track na jejich velice oceňovaném albu Upon Darkness Stains. No a tato skladba, což je vlastně pro severany docela tradiční nebo normální, kombinuje prvky progressive rocku, takový hororový muziky. Symfoniák samozřejmě tam hraje svoji roli. A tahle skladba je inspirována takovými italskými mistry gothic roku jako Goblin nebo Fabio Frizzi. Tak, pojďme si pustit tuhletu instrumentálku, která je poněkud, já nechci říkat ponurá, ale má v sobě takový tajemno, no, zkrátka.

0: Babička vždycky říkala, mluví ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu Beat.
1: Přátelé, mimochodem, taky máte radost, stejně jako já, že na světě existuje tolik skvělý nápaditý muziky a nepřestane to, protože těch mladých talentovaných lidí je dost na to, těch skvělých muzikantů, který vymyslí další a další skvělý pecky. Důkazem toho byla předchozí skladba Greta Van Fleet, Black Smoke Rising, ale teď k dalšímu, teď už zase Matadorovi, který dělá fantastický věci. Homebound, to je instrumentálka amerického kytaristy, muzikanta, hudebníka, můžeme říct, on je komplexní takovej, teda New Genta z roku 1977. Tohle ta pecka, tahle ta instrumentálka vyšla na New Gentově komerčně vele úspěšným albu Catch Scratch Fever. Titulní skladbu často hrajeme na rádiu Beat. Co je zajímavé, tuhle tu instrumentálku, tedy Homebound, v roce 1992 nasamplovali Beastie Boys a Biz Markie do své písně The Biz vs. The Nuge na kultovním albu Check Your Head. Takže vidíte, tahle skladba oslovila i o generaci mladší muzikanty. Teď ovšem v originále Ted Nugent, Homebound.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Autor knihy Panovníci království českého Pavel Juřík nevnímá příchod Habsburku na český trůn před 500 lety oproti zažitým výkladům jako zkázu a dobu temna. Bez potlačení povstání části české šlechty by české země podle něj mohl potkat stejný osud jako Polsko. Tam úplatný s ním se slabým králem byl jednou z hlavních příčin, proč se země zmocnily okolní velmoci v takzvaném trojím dělení Polska.
2: Od husitských válek panovnická moc v českých zemích byla hodně slabá. Čeští pánové si vzali hodně pravomocí a z tomu státu samozřejmě škodilo. A když nastoupil Ferdinand I. jako panovník, tak tu panovnickou vládu začal upevňovat. A já když dneska vidím třeba analýzy nebo stanoviska historiků posledních 2-3 desetiletí, tak se vlastně většina shoduje na tom, že to upevnění královské moci bylo ku prospěchu českého státu.
1: Publikace přinášející životní příběhy 70 českých knížat a králů vychází u příležitosti letošního 500. výročí volby Ferdinanda I. českým králem 23. října 1526 po bitvě u Moháče. V té zemřel Ludvík Jagellonský. Habsburkové pak českým zemím vládli skoro 4 století do rozpadu monarchie v roce 1918. Vysoká škola ekonomická v Praze dosáhla zatím nejlepšího umístění v prestižním žebříčku ekonomického listu The Financial Times. Ten srovnává mezinárodní magisterské studijní programy pro manažery. Univerzitě jen těsně unikla první desítka a výrazně předběhla konkurenty z regionu, jako je Varšava nebo Lublaň. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačím.
5: Víkend beze slov. Na Beatu.
6: Ano, rozhodně si s tím vystačíme. Kord následující skladbě, přátelé, je 16 hodin a 10 minut od mikrofonu Rádia Beat, zdraví Dan Kohout. No a teď vám pustím za pár okamžiků skladbu, kterou určitě velmi dobře znáte. No, zná ji celý svět, to vám můžu prozradit. Je to jedna z nejslavnějších skladeb v rockové historii. Skladba kapely The Allman Brothers Band, kterou napsal kytarista Dickie Betts. Vyšla v prosinci 1973 jako druhý single z jejich komerčně nejúspěšnějšího alba Brothers and Sisters. Teď budu citovat z jednoho média slavného. Cituji tedy: skladba je oslavována jako mistrovské dílo jižanského roku, které v sobě jedinečným způsobem kloubí prvky rocku, country, jazzu a blues. Konec citátu. Co bylo inspirací pro Dickieho? Dickie skladbu pojmenoval po svý tehdy malý dcerce Jessice. Když Tom doma makal na hlavní melodii, tak dceruška začala do rytmu muziky poskakovat a tancovat. Betts se pokusil tu její dětskou radost a nadšení a energii přenést přímo do výsledné melodie, což se mu evidentně povedlo, že jo. Taky tahle skladba je jakousi podstou Django Reinhardtovi, vysvětlím. Betts skladbu záměrně zkomponoval, zkonstruoval tak, aby si její hlavní kytarová linka dala hrát pouze dvěma prsty levý ruky. Proč? Chtěl tím vzdát hold legendárnímu jazzovému kytaristovi Django Reinhardtovi, který po nehodě a popáleninách mohl k hraní používat rovněž jen dva prsty. To je krásný, jak to říct, krásný gesto, nejenom gesto. To je krásná podsta, že tuhle skladbu můžete hrát jenom dvěmi prsty a přitom je geniální. Jo, geniální. Ačkoliv single po svém vydání v hitparádách nějak závratně nebodoval, v americkém žebříčku Billboard Hot 100 obsadil pouze 65. místo, získal status absolutní klasiky. Ona tady ta písnička totiž jako řada různých jiných hitů a alb, to od jakýchkoliv kapel, získala ocenění třeba až po letech. Jo? To se trošku podobá osudům klasických muzikantů, že jo, za svýho života, nebo spisovatelů taky, nebyli vůbec slavní a po smrti potom najednou jejich díla získala obrovský ceny a obrovský ocenění, což už jim ale bylo prdplatný, protože umřeli v chudobě, no ale tohle nebyl tenhle ten případ. Ale podobá se to, ano. Ještě jedna taková zajímavost. Do celosvětového povědomí se tento hit, teda ta instrumentálka Jessica, zapsala v roce 1989, kdy si tuhle skladbu britský takový motoristický pořad Top Gear, velice slavný, promítal, no, vysílal se i tady, že jo, v televizi, kdysi dávno, no, kdysi po revoluci. Tak tenhle ten pořad slavný si tuhle tu skladbu vybral jako svou hlavní znělku. A producent to vysvětloval takto. Svým optimistickým a energickým nábojem dokonale doplňoval záběry rychlých aut na klikatých silnicích. Konec citátu. Tak vidíte, to je ještě jedna zajímavostka. A teď už samotná skladba The Allman Brothers Band, Jessica.

0: kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: Před chvílí Don't Cry a Guns N' Roses. Don't Cry, neplačte, zase bude další skvělá instrumentálka. Sparks, to je skladba kapely The Who, taky velice populární, která poprvé vyšla v květnu 1969 na jejich koncepčním dvojalbu, taky veleslavným, tedy opeře Tommy. Autorem téhletý skladby je samozřejmě kytarista Pete Townshend. V kontextu příběhu celého alba tahle skladba vyjadřuje jakýsi moment, nebo symbolizuje, nebo já nevím, jak to mám říct, kdy hlavní hrdina Tommy, který je hluchej, slepej a němej, začíná vnímat okolní svět skrze hudbu a svý vnitřní vědomí. Hudbu neslyší, ale jak si ji cítí. Tak jsem to pochopil já. No, tato skladba se stala nadlouho velkým hitem kapely The Who. Sparks patřila k vrcholům koncertu The Who. Vždycky se s ní končili. Na přelomu 60. a 70. let se toto dělo. Kapela s touhle skladbou zazářila třeba i na festiáku jako Woodstock v roce 1969. Nebo na Isle of Wight of Wight v roce 1970. Tak, tady jsou The Who a skladba, instrumentální skladba Sparks.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: No a já mám pro vás další, ale skvělou instrumentálku. Kapela Dream Theater má ve svém repertoáru dvě velmi známé skladby, které se jmenují Overture, tedy Overtura. Nás zajímá ovšem skladba Overture 1928. To je skladba, kterou najdete na albu Metropolis Part 2 Scenes from a Memory. No a tato skladba jako předehra, overtura, je v podstatě takovým předznamenáním celého toho konceptuálního alba a představuje hlavní motivy, které se později v příběhu opakují. Tedy v tom hudebním samozřejmě provedení, v tom hudebním připodobnění, abych tak řekl. Nebudu vysvětlovat, který to jsou, to když, pokud si pořídíte tohle album, nebo ho máte, tak to poznáte sami a zkoumejte, je to vždycky velice zábavný. Tak, tady jsou Dream Theater, Overture 1928.

0: ticho bude.
1: Víkend beze slov. Na Radio Beat.
2: Tak tato písnička se pro tento den, pro tento měsíc perfektně hodila. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Jak bych to přeložil? Probuď mě, až skončí září. No, vidíte to. Co si předtím představit? Tak vy, co umíte perfektně anglicky, tak jste vnímali i text kapely Green Day. Ale my teď pojďme na takovou, no já myslím, že touhle písničkou kapely Green Day jsme se dostali do takový, dejme tomu, podzimní nostalgie a já tu nostalgii ještě prodloužím, tedy tu atmosféru ještě budu vytvářet, respektive ne já, ale mistr David Gilmour. Jeho solová deska, to je jasný. Ta skladba se jmenuje Raise My Rent. Je to skladba Davida Gilmoura, který ho především známe z Floydu, samozřejmě to je jasný, vyšla v květnu 1978 na jeho stejnojmenném debutovým solovým albu, tedy albu Raise My Rent. Co k tomu dodat? No, možná ještě to, že skladba je typická pro Gilmourovy solovky i některé skladby, který samozřejmě nahrál společně s Pink Floyd. To znamená takový to pomalý, melodramatický tóny, takový ty bluesový tóny, který on uměl skvěle teda. Využívání efektů, delay a reverb, to hlavně tomu rozumí kytaristi. Zajímavostí je, že některé kytarové motivy v téhle skladbě později Gilmour ještě použil nebo rozvinul v legendárních písních Pink Floyd, zejména v hitu What Do You Want From Me z alba The Division Bell z roku 1994. Skladba What Do You Want From Me je nádherná, moje oblíbená. Tak jsem tu písničku poslouchal, kterou vám teď pustím, tedy Raise My Rent, a fakt to tam je. Schválně, jestli poznáte, kde. Ach jo.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
1: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
1: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
5: Není to kohout?
6: Ale zvědavý je jak červenka vobecná.
7: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
8: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
7: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
9: Hezkou neděli vám přeje Petr Šemáček. Žvíkání za volantem podle studií zlepšuje soustředění a pomáhá omezit chyby při řízení. Šoféři se žvíkačkou méně překračují rychlost a lépe drží stopu, protože rytmický pohyb čelisti podporuje aktivitu mozku. Vodáci se letos mnoha vypouštění rybníků a přehrad nedočkají. Není voda. Kuba Turek z Horydoly.cz o tom říká.
10: Letos to vypadá, že si užijeme pouze dva takové toky a jedno bude Vavřinecký potok, ten je poblíž Kutné Hory a je to divoká voda, čili je tam potřeba spíš hodně umět pádlovat, jezdit na kánoích nebo kajacích, všechno lepší zavřené nebo aspoň nafukovací. To se koná 10. října. Potom jednodušší akce je tradiční skautská přes tři jezy. Koná se to tradičně 28. září a je to jediný den v Praze, kdy se otevřou všechny tři šlajsny těch velkých jezů a můžeme si teda užít ty velké vlny především pod Karlovým mostem a pod Hlavkovým mostem. Bohužel můžu říct, že všechny ostatní tradiční akce jsou zrušeny většinou z důvodu sucha, někdy kvůli tomu, že se v korytě něco staví a proto nelze pustit velkou vodu. Tento smutný seznam začíná Úhlavou, pokračuje se přes Chrudimku, Malši, Jihlavu, Botyč, Střelu, Hamerský potok, Moravici a nějaké další menší toky, takže tohle se z toho bohužel letos nepojede a vodáci si budou muset užít trochu jinak.
9: Umělá inteligence míří i do zemědělství, nově pomáhá farmářům přímo z daty z traktorů a polí. Asistent JD od firmy John Deere dokáže porovnat spotřebu nafty, výkon, obsluhy a nebo najít vhodný termín sklizně. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Babička vždycky říkala, mluví ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: Další hodinku jsme počali skladbou Iron Man, legendární skladbou, nevině, legendární kapely Black Sabbath samozřejmě. No a další legendární kapela už je připravena, přátelé, s takovou skladbou, která jsem se nedopídil, proč má název v němčině, tedy teď se omlouvám všem, kteří hovoří německy, tak možná budu blbě vyslovovat, ale zkusím to. Vielleicht das nächste Mal. Vielleicht das nächste Mal. V anglickém originále známá jako Maybe Next Time. Je to slavná instrumentálka od kapely Rainbow. Napsal ji kytarista Richie Blackmore společně s klávesákem Donem Airym, to jsou další legendární jména, že ano. Skladba vyšla v roce 1981 na úspěšném albu Difficult to Cure, moje oblíbený album. Já obvykle ve víkendu beze slov hraju právě titulku z tohoto alba, tedy skladbu Difficult to Cure, na ty Beethovenovské motivy, ale hraju ji dost často a pokaždý, tak jsem zvolil skladbu Maybe Next Time, která je neméně krásná. Je oceňována především díky tomu, že zde Blackmoreova kytara zní velice emotivně. Je to melodický kytarový solo, nádherný. On je velký romantik tedy. Vzpomeňte si na spolupráci s Candice Night, Blackmore's Night, že jo, to duo, slavný manželský vlastně, že jo, kde hrajou tu keltskou muziku, fantastický. Richie Blackmore je jinak nejen tedy tvrdý hardrockový kytarista, ale všestranný muzikant, který chápe muziku všestranně, široce, takže dokáže zahrát věci, které k hardrocku vlastně nemají vůbec blízko. I když, jak se to veme, prostě každá hudba je srdcovka a ta propojuje všechny styly, žánry, že jo. To je jenom taková moje poznámka. Tak zpátky k skladbě Maybe Next Time, tedy Vielleicht das nächste Mal, už to radši nebudu říkat, protože němčináři se možná drží za hlavu. Tak tahle skladba patří k vrcholům tvorby v éře kapely Rainbow. Na některých edicích a streamovacích platformách, například na Spotify, se můžete setkat i mírně s komoleným názvem Vielleicht das nächste Zeit. To nevím, co to znamená, ale jenom na to upozorňuji. Tak, album Difficult Cure, Richie Blackmore, Don Airy a skladba, řeknu to, naposled slibuju, Vielleicht das nächste Mal.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend beze slov. Na beatu.
6: The Other Way of Stopping, to je instrumentální skladba od kapely The Police. Tuhle tu pecku složil bubeník kapely Stuart Copeland. No a je to závěrečná pecka jejich třetího studiového alba Zeniata Mondata, který vyšlo v roce 1980.

0: je zpívá.
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
3: Get Organized, často uváděná jako Get Organized, Get Reorganized, to je instrumentální skladba od kapely Boston, která vyšla v roce 1994 na jejich čtvrtým studiovým albu Walk On. Je to skladba, která oslavuje, dá se říct, legendární Hammondky. Ano, složil ji a produkoval zakladatel kapely Boston Tom Scholz a je tedy známá svým výrazným využitím Hammondek, který doplňují typický hutný kytarový zvuk kapely Boston. Na albu tvoří součást další takový hudební světy, to je zajímavý, takový medley, tedy jsou skladbí, tedy společně se skladbami Walking at Night, Walk On a Walk On Some More, takže takováhle vlastně je to, dá se říct, světa dost populární mezi rockovými kapelami, to bychom mohli vyprávět. Celý album Floydu The Wall je taková světa, takový jsou skladby, že? Co si budeme povídat. Ale to je zase trošku jiný téma, to necháme na příště. Tedy Boston, Get Organized, Get Reorganized.

0: Někdy, když zpěvák nedorazí, to může být jen ku prospěchu věci. Víkend beze slov. Na Beatu.
1: Teď jméno, který je známý a legendární hlavně mezi fanoušky jazz roku. Jean-Luc Ponty. Ano, tenhle ten francouzský geniální multiinstrumentalista. Cosmic Messenger, to je skladba, kterou vám teď pustím, samozřejmě instrumentálka. Tak to je skladba a taky celý album francouzského jazz fusion muzikanta, jazz fusion houslisty a skladatele Jean-Luc Pontyho. Tahle deska vyšla v roce 1978. Já vám pustím za chvilinku titulku, tedy Cosmic Messenger. Tahle celá deska představuje v podstatě vrcholný období Pontyho, protože 70. léta mu patřily, to je jasný. Na tomhle albu kombinuje jazz rock z tehdy v 70. velice progresivním využitím syntiáku. V 70. ty syntiáky ještě nebyly tak rozšířený, ale Jean-Luc Ponty, který byl takový novátor, už to ve studiu měl. Používal sekvencery, různé efekty na elektrické housle, například analogový delay, zase muzikanti, kteří poslouchají, tak ví, o co jde. To album nabízí takový elegantní, kultivovaný, bych řekl, typicky evropský zvuk s velice skvělými propracovanými kompozicemi, virtuózní sola. To bychom museli poslouchat celý to album. No ale je to Ponty, jo? Je to jazz rock, je to hudba přeci jenom pro náročnější posluchače. Takže tady taková ochutnávka. Jean-Luc Ponty, Cosmic Messenger.

they were racing. Freedom! He was chasing.

0: Pohodový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem pro nás má kolega a náš stálý spolupracovník Luboš Dvořák vlastně už tradiční pozvánku na výlet.
2: Kousek Anglie uprostřed jižních Čech. Tak by se dal stručně popsat pohádkový zámek Hluboká, který svou podobu získal v 19. století po neogotické přestavbě. V rámci úprav šlechtického sídla založili v tu dobu Schwarzenbergové také rozsáhlý krajinářský park. Častá filmová kulisa je na kopci. Dole u rybníků je na dohled další hlubocký poklad i s pohodlným parkováním. V loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou je muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství Národního zemědělského muzea. Zařízení je jedním z nejstarších lesnicko-loveckých muzeí v Evropě. Zatímco uvnitř jsou zvířata vycpaná, tak doslova přes zeď je zoologická zahrada. Dnes se jmenuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou. Zoo Ohrada byla poprvé otevřena v roce 1939 jako součást loveckého muzea zámku rozhodnutím tehdejšího osvíceného majitele panství Adolfa Schwarzenberga.
1: Letošní vinařský rok zatím charakterizuje sucho. Už teď je podle vinařů jasné, že úroda je výrazně nižší. Zatím hovoří o třetinovém propadu sklizně proti dlouhodobému průměru. Nižší bude i vývisnost. V bobulích je méně šťávy. Určitou naději může být kvalita budoucích červených vín. V HKO Pálava se šíří nepůvodní mrazovzdorný kaktus Opuncie. Ochranáři ho po Děvíně a Tabulové nově zaznamenali v další tamní rezervaci. Na svatém kopečku u Mikulova severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic.

0: bude?
1: Víkend bez slov. Na rádiu Beat.
2: Jsou muzikanti, přátelé, takový ty klasický bluesmeni, který horko těžko z akustických kytar přelízali na ty elektrický, ale budiš. Ale jsou to muzikanti, který dělají muziku tu bluesovou od země, jakoby od podlahy, tu zemitou, takhle jsem to chtěl říct. Ano. A pak jsou muzikanti koumáci, kteří už i v 70., možná i v 60. letech různě experimentovali. Třeba David Bowie, že jo? Psychedelie nebo Syd Barrett, který to má takový všechno takový nějaký kombinovaný tehdy, ale v 70. už nastupovala technika. No. A v té době už na scéně fungoval Alan Parsons. A ten to byl inženýr zvukový, v podstatě muzikant a zvukový inženýr. Ale já začnu od začátku. Hypergamma, jak to přeloží do češtiny, Spaces, prostory. Hypergamma Spaces, to je velice známá elektronická instrumentálka Alan Parsons Project, týhletý kapely, tady toho projektu, dá se říct. Z jejich koncepčního alba z roku 1978, Pyramida. Co je na tom zajímavý? Totiž, že Alan Parsons, zvukový inženýr, muzikant, vymyslel přístroj, nebo nástroj, nebo já jak to mám pojmenovat, který se jmenoval, nebo jmenuje Projektron. To byl takový inovativní nástroj, používaný po celou kariéru týhletý kapely. Jak to fungovalo? No, the Projektron, když to řekneme anglicky, bylo takový jedinečný, na zákázku vyrobený analogový zařízení, takový předchůdce dnešních počítačů. Dneska víme, že jako Alan si to objednal u Keise Johnsona, to byl inženýr přes tu elektroniku, který mu to potom celý sestavil, nebo společně to dali dohromady, abych to upřesnil, ano. Tak bylo to předchůdce dnešních počítačů, protože dneska mají kytaristi různé krabičky, které dokážou vytvořit oktavery a boostry, no to už je taky starý zařízení. Já tomu taky moc nerozumím, to se musíte zeptat nějakého muzikanta, kytaristy nebo klávesáka. Prostě ty věci, ne že by hrály za toho muzikanta, ale ten muzikant si dokáže vytvořit různý druhy zvuků, kombinace zvuků, jo, takže to je něco fantastického. Ale já vám to nevysvětlím, já fakt tomuhle vůbec nerozumím, ale snažím se vám to přiblížit. No a tady ten přístroj, ten Projektron, tak to byla klávesnice, která byla připojená k vícestopýmu magneťáku páskovýmu, že jo, buď 16-stopýmu nebo 24-stopýmu. No a ty stopy byly vlastně takovými přehrávacími kanály nebo směrovány do přehrávacího kanálu na nějaký zesilovač, no a ty jednotlivý kanály jste asi s jednotlivou klávesou mohli ovládat a kombinovat ty zvuky a vytvářet smyčky a tak dále a tak dále. Rozumíte tomu? Nerozumíte, veďte. Tak vězte, že já taky ne. Já vám to jenom popíšu tak, jak je to popisováno, vysvětlováno. To určitě tomu bude rozumět někdo, kdo se tím zabývá. V každém případě, jak už jsem řekl, Projektron byl nástroj nebo zařízení, dejme tomu, The Alan Parsons Project, který v podstatě se objevovalo ve všech jejich, nebo na všech jejich deskách, jako třeba i na desce Pyramida. A teď už skladba z téhle desky Hypergamma Spaces, The Alan Parsons Project.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Babička vždycky říkala, mluví ti stříbro, mlče ti zlato. A toho se držíme. Víkend beze slov. Na Rádiu B.
1: Ano, a další skvělá instrumentálka. Moondance, to je instrumentálka kapely Nightwish, tedy finský symphonic metalový kapela, abych to upřesnil, z jejich druhého studiového alba Oceanborn z roku 1998. Tahle ta skladba je zajímavá především svojí dynamikou. Střídají se tam takový romantický, snový, pomalý části, který vzbuzují fantazii jakýhosi kouzelného vzdušna, abych tak řekl. Potom s takovýma energickýma tanečníma riffama, kde se rozbouří celá kapela s metalovým zvukem. Zkrátka je to skladba, která vás nenechá v klidu, která vás neustále přelejvá z klidu do naprostého napětí, a já bych spíš než napětí použil slovo radosti a vzrušení, že máte chuť tančit, jako kdyby vás kousla tarantule. To je prostě tady ta severská muzika. Jsou tam ty keltské prvky. Mně skladba Moondance kapely Nightwish hodně připomíná hudbu z projektu, to byl irský projekt, nebo on ještě snad existuje, byl jsem na něj živě, je to fantastický. To je tanečně hudební projekt, je to takový konceptuální, nebudu to vysvětovat, no prostě jmenuje se to The River Dance. Možná jste v Praze byli na tom představení, ano. To je fantastická záležitost. Irský tance, španělský tance, španělská muzika, irská muzika. Je to takový projekt nebo příběh putování Irů do celého světa. Kam až se dostali se svojí muzikou, jak se to spojovalo, krásný pasáže, jak se dostali do Spojených států, tedy do Ameriky, že jo, severní. Jak se jejich hudba propojila s tím americkým blues a z toho vznikl vlastně Big Beat americký. No je to fantastická věc. Jmenuje se to Riverdance, ano? Kdybyste, když tak se to najděte, koukněte na to. No a právě Nightwish se svou instrumentálkou Moondance se tomu hodně přiblížili. Má to stejnou atmosféru, má to stejný charakter, no nevím, jak to líp říct. Já vám pustím Moondance a vy to určitě pochopíte a procítíte.

0: Kytara.
1: Zde.
0: Basa.
2: Zde.
0: Bicí.
3: Zde.
4: S tím se vystačíme.
5: Víkend bez slov. Na beatu.
6: Tak vidíte, tak jsem tak propojil tři instrumentálky, nejdřív tedy Nightwish, potom Led Zeppelin, Moby Dick, no a teď to bude velice zajímavý kus. Si to představte. Jan Hammer, David Gilmour, Jeff Beck a Ringo Starr. Skladba Too Much to Lose. Ale pozor, je to takový menší podvůdeček, ano. Tato skladba, tak tu Jan Hammer vydal v roce 1989 jako videoklip skladby Too Much to Lose, ve kterým se po jeho boku objevila neuvěřitelná sestava rockových legend. Jak už jsem řekl, David Gilmour, Pink Floyd, Jeff Beck a Ringo Starr z Beatles, no jasně. Hvězdy, tedy ty hvězdy rockový v klipu pouze hrají, ano, hrají tedy mimují, tedy jako herci. Ačkoliv ve videu vidíte Davida Gilmoura s baskytarou, rovna Gilmoura s baskytarou, že jo, Jeffa Becka s kytarou a Ringo Starra za bicími, na samotný nahrávce nikdo z nich nehraje. Jan Hammer nahrál všechny nástroje sám pomocí synťáků, takže to je ten menší podvudeček. V každém případě můžeme to tak brát. Jan Hammer, David Gilmour, Jeff Beck a Ringo Starr, Too Much to Lose.

0: Kde je zpěvák?
1: Prej s námi nemluví.
2: Tak to dáme bez něj. Víkend beze slov. Na rádiu B.
3: No a víkend beze slov je na konci, přátelé. Protože já mám pro vás připravenou poslední instrumentálku. No a tu vám zahraje legendární kapela CCR, tedy Creedence Clearwater Revival, a jmenuje se Side of the Road. Pak už Větrník a pak už Hard and Heavy, jako vždycky v neděli. Tak doufám, že jste se bavili, skladby to byly opravdu krásné, to nechválím sebe, to chválím ty, kteří tyhle ty nádherný kusy nahráli. A že to bylo množství kapel, veďte. Tak jo, krásný zbytek nedělního večera vám přeje Dan Kohout. Mějte se a v úterý pozor v 8 roková zpovědnice.

0: Čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

Větrník. Větrník. Na rádiu B. Protože co já chci a co potřebuju, nemá nic společného s tím, co nabízíš. Zpívalo se v úvodní písni What I Want a já si k tomu přisadím, že mi úplně stačí ke spokojenosti 11 dalších podobně odsejpajících písní, abych na rádiu být zapomněl Větrník pořadí 1012. Tempo udal pěvecký finalista páté řady televizní soutěže Americký idol Chris Daughtry, jehož příjmení nese i doprovodná kapela Daughtry. V našem pořadu startují po 12. Prvně však upozorňují na album There and Back Again ze 14. července s nově nahranými verzemi ze staršího katalogu. Dovolte mi, abych upozornil na další jména. Jaromír Tůma vás zdraví od mikrofonu a Pavel Černou z režijní kukaně Rádia Beat. Z alba No One Stop Us servírujeme Super Gau v podání thrash metalové kapely Dust Bolt z Landsbergu am Lech v sousedním Bavorsku.

0: Ten se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Bavoři se u nás myhli po čtvrté a v tom jsou na stejno se vzdálenějšími Němci z dolnosaského Hanovru skupinou Fury and the Slaughterhouse. Ani muzika je příliš nezbližuje. Na Fury jsou znát kořeny z 80. pochopení pro post-grunge a více než tisícovka odehraných koncertů, ale i pauzy v činnosti, které definitivně vyřešila trojce alb po roce 2021. Z nich Changes vyšly letos v červnu a nám se představí nahrávkou Lost and Found. We'll be right back.

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Hledání atraktivního názvu pro rockovou kapelu, to je sloužitá alchymie. A tak se nedivne, že jsme tu už měli kouřící papeže i kouřící hady. A že se nám pletou. Dneska dojde na ty druhé Smoking Snakes z Göteborgu. Je to formace nová, předloni jsme hráli z jejího debutového alba Danger Zone a dnes dojde na novinku All Lights Out a opus zvaný Don't Touch. Připomíná mi to výstrahy z mého mládí. Nedotýkejte se ani drátů spadlých na zem.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Love je kapela z Liverpoolu, který v nás asi vyvolá vzpomínku na Beatles. Tím je však skupina nahony vzdálená. Její doménou je metalcore a new metal s nezvyklými úlety do industriálu a shoegaze, který můžeme považovat za metal prostydlíny. Posledním výplodem je čtvrté album Stranger to You, které vyšlo 17. července a my z něho hrajeme Meet My Maker.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Větrník se už točí na beatu od léta 2002 a za tu dobu se hudební směry přirozeně změnily. Rozšířily se některé nové trendy, například symfonický power metal, a trefný příklad o tom podá ve své 12. projížce Nahoru a dolů helsinská skupina Embryen Dawn. 26. června vydala 11. album Temptations Grace, kde nás ujistí, že život je umění. Life is art.

Větrník na Rádiu B. Větrník se láme, ale to jen časově, kdy si své místo vyberou zavedené rubriky pro taneční grupáž a nejdelší stopáž, ploužák a kláda. Pro sedmičlenou kodaňskou formaci Boys from Heaven hovoří skvělé vzory Toto a Journey a od 22. května, kdy vydala třetí album The Wanderer, se jim snaží přiblížit v nahrávce Aileen. Do své budoucnosti investuje rovněž přestupem k firmě Frontiers Music, která zůstává jednou z větrníkovských jistot a záruk.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Dnešní rubrika Kláda nabídne solidní prostor debitantovi ve Větrníku, kterým je rodák z New Jersey Joe Holmes. Ten si udělal jméno v letech 1995 až 2001, kdy byl kytaristou Ozzyho Osborna, ale v minulosti hrál i s Davidem Lee Rothem. 5. června si troufnul vydat solové album bez názvu, ale nespívá na něm. Tuto funkci přenechal Robertu Lockemu. Oba si poslechneme v nahrávce Wake Until the Inside.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: V Londýně založení Waterboys jsou naše sváteční kapela. Přicházejí sporadicky, dneska po šesté, ale vždy za sebou zanechají silný zážitek. Keltové se v nich nezapřou a kapelník, zpěvák a kytarista je nejenom čistokrevný Scott. On se jmenuje Mike Scott. V roce 1988 vydali čtvrté album Fisherman's Blues, Rybářovo Blues, a letos 17. července uveřejnili postrácené a znovu nalezené nahrávky z té doby pod hlavičkou Atlantic Rain. Přiložme ucho k písni Clean My Heart.

0: Jen se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Americký stát Connecticut znám jenom z poslechu tamních kapel, ale že jich je. A jak se množí ve Větrníku. Před týdnem Fires in the Distance, v srpnu Goose, dneska Boundaries. Kde ti se vzali? Od roku 2013 vegetují v Hartfordu, beznadějně propadli metalcoreu a 17. července to stvrdili čtvrtým albem Yearning, The Unbeautiful After, z kterého vyzvrací skladbu Death Will Follow Me, smrt mě následuje. Taky se po té smrti ohlížím.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Láska na první pokousání. No to je hezký název písničky, tu si pustíme od skupiny Motionless in White. Zvláště když album Decades, na kterém 17. července vyšla, okamžitě zasedlo čelo amerického rockového žebříčku. Dráhu k tomuto sedmému albu však kapela ze Scrantonu v Pensylvánii neměla vydlážděnou. Ze zakladatelů z roku 2004 se v ní udrželi jen kytarista a zpěvák Chris Cherule. Do stylového směřování mu mluvili stoupenci hned 4 proudů a je k diskuzi, zda se orientovat na příznivce metalcoreu, gotiky, new metalu anebo industriálu. Můžeme o tom přemýšlet při nahrávce Love at First Band.

0: Fight! Větrník na Rádiu B.
1: Kde zůstaly časy, kdy se českou kotlinou šířilo rčení Tesla technicky slabé? Na Větrníku máme zabydlenou Teslu na vyšší úrovni. Už po 17. se prezentující kapelu Tesla z kalifornského Sacramenta. Hlásí se k těm nejlepším vzorům, jaké vás jedna napadnou. Led Zeppelin, Queen, Aerosmith, Bad Company, Beatles. Jak napsal americký časopis Loudwire, Tesla jsou hair metalová kapela pro přemýšlivého muže. 19. července vydali tyhle máničky na úrovni první album coverů po 19 letech a zařadili na ně rovněž úpravu Boba Segra z roku 1974 Night Moves, kterou se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

0: Rádio Beat.
1: Hezký, pěkný nedělní večer, nebo hezké, pěkné úterní ráno, ono záleží, co máte aktuálně v kalendáři a na hodinkách, podle toho se také pozná, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu v obou případě, ale posloucháte pořad Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standardobáš, přeju vám příjemný večer, přeju vám čistý signál a příjemný poslech, zvláště pokud máte rádi muziku, kterou mladá generace už vůbec nezná a které naše generace už taky může říkat, že je to muzika oldschoolová. Já totiž, když se chystal dnešní díl pořadu Hard and Heavy, jsem koukal tak trošku přes rameno Petru Korálovi, který se rozhodl, že bude pokračovat tím nejlepším z roku 2001, tedy deskami, které slaví 25 let od vydání, čtvrt století, když to řeknu takhle, zní to o něco strašněji. No ale zároveň je to muzika vlastně novodobá, je to muzika z nového milénia, tak jsem si řekl, abych to trošku vyvážil, nebudu vytvářet speciál, ale naopak to postavím prostě do let 80. Až asi na jednu výjimku, v té svojí dvouhodinovce vám můžu slíbit jenom staré časy 80. Což už konec konců tak nějak potvrdila ta skladba první, kterou máme za sebou. Minulý týden jsme o nich mluvili, o dánských Pretty Maids ve spojení s tím, že chystají novou desku a na to já se velmi těším a hodně o ní budu mluvit, to vám můžu dopředu slíbit. Singly budu pouštět, ale zároveň pro dnešek taky připomínám staré časy. To velmi úspěšné album Future Worlds z roku 87 a desku a skladbu nazvanou Loud and Proud, kterou na ní najdete. Pojďme dál, pojďme si dát něco, co taky můžete dávno znát. Jestli se nemýlím, tak dokonce tady bych mohl uvozovat 70. lety, protože na jejich konci skladba Slick Black Cadillac vyrazila do světa, ale v 83. byla přetočena do té aktuální tehdy aktuální 80. verze na desce Metal Health. A to se tu pochopitelně bavíme o kapele Quiet Riot.

0: na beatu.
1: Staré časy, to je vlastně sousloví, které dneska asi budu dost opakovat. Quiet Riot a Slick Black Cadillac ve verzi 83 a potom Dorota Pešková. Ovšem tehda ještě sobě součást kapely Warlock a tenkrát ještě v těch dobách před vším tím vlastně rozpadem a těmi všemi zlými vztahy, které z toho vzešly, zvlášť tedy mezi kapelou a jejím managementem, protože jak víme, tak se to tenkrát rozpadalo i kvůli penězům, které záhadně někam zmizely. Warlock skončili a dál Doro pokračovala jako Doro. I tuhle skladbu I Rule the Ruins vytáhla později v té svojí solové dráze a tvorbě a přetvořila ji do obrazu modernějšího, současnějšího a novějšího, ovšem tohle to jsou léta 80. Takže Doro je tady v podstatě jenom jako takový řadový člen slavné německé kapely Warlock, no a I Rule the Ruins najdete na desce Triumph of Agony z roku 1987. Pokračujeme dál, ono se mnohokrát stane, zaplať pánbu vlastně za ty dary, že se budu opakovat v názvech kapel třeba z minulého týdne nebo předminulého týdne. Není to tím, že bych neměl co hrát, ale je to tím, že ty dané kapely, přestože už mají odslouženo docela dost, tak mají stále sílu na to koncertovat a pracovat na nových věcech. Minulý týden jsme si právě představovali staronový, nově přetočený další single kapely Accept k jejímu výročí. No a teď si dáme Accept zase naopak z druhé strany, ze starých časů, z té slavné desky, která na obalu měla metalové srdce. Doslova ona se taky jmenovala, myslím tím tedy Metal Hearts. To byl rok 85, když vycházela tahle muzika. Nabízelo by se pustit tu titulku, která je do dnešních dní, myslím, že poměrně dost slavná, než kvůli nejslavnější, ale nebylo by to ono. Takže pojďme si dát něco, co z tehdejší doby a z dnešního pohledu můžeme nazývat něčím méně známým, což může být třeba skladba Dogs and Leads.

0: Radio Beat. Docela dlouho jsme se neslyšeli, co říkáte, Beatáci. No ano, i když se tady motáme po těch letech 80. i tam už se dají najít skutečné hudební kolosy a když jsem připravoval dnešní díl pořadu Hard & Heavy, tak mi to tak nějak nedalo, abych nesáhnul i po téhleté desce. Často totiž člověk tím prstem, když jede po té diskografii domácí, zabrzdí až u dvojky, to bychom pořád byli v 80. letech, ale ta jednička, tak ta je, aspoň teda já, když jedu tím prstem, tak z mého pohledu lehce přehlížená, což není vůbec fair z mojí strany, to musím uznat. Keeper of the Seven Keys Part 1 vycházela v roce 87 a obsahovala i skladbu zvanou Halloween. Pochopitelně se tady i bavíme o kapele Halloween. Ta právě teď dohrála a vy jste si ji mohli vychutnat. Pokud jste ti, kteří stále ještě chodí na koncerty a využívají té možnosti, že tu a tam v rámci nějakých vzpomínek a výročí muzikanti přehrávají staré nahrávky, třeba i staré desky, tak vězte, že v případě Queensryche, který je myšleno speciálně Jeffa Tatea z kapely tehdy Queensryche, tak už se to celé chýlí ke svému konci. Operation Mindcrime, to je to, čemu on věnoval poslední koncertní roky, kdy celé tohleto koncepční album přehrával, ale sám říká, že už nastal čas, aby se na to vybodnul, že netvrdí, že z té desky nikdy nic do budoucna nezahraje a nezaspívá, ale už se mu moc nechce hrát i celou v tom pořadí, tak jak to tenkrát vycházelo na tom slavném albu, na té jedničce z roku 88, protože už cítí, že věk a únava a to všechno dohromady mu působí komplikace v tom, že není už často schopen, nebo aspoň tedy je s vypětím všech sil schopen odehrát to tak, jak si tahle ta nahrávka zaslouží. Tak to Jeff Tate komentoval. Není to tak, že by se pakoval do nějakého metalového či rockového důchodu, naopak hodlá pracovat na spoustě dalších věcí a třeba i pokračování Operation Mindcrime v tomhletom příběhu nabídnul i třeba pohled z druhé strany, ale to aktuální koncertní turné, které se ke konci chvílí, tak už pokračování v tomhletom případě mít prý nebude.
1: Hello?

0: Radio Beat.
1: Jak jsem říkal, v mnohem se potkáme třeba s minulým týdnem, kdy jsme taky zmiňovali kapelu Saxon, tak jako dneska, ale minulý týden to bylo ve spojení s tím, že Biffovi už je dobře, že síly nabral nejen on, ale celá kapela, že se pokračuje dál a že bude vznikat nebo vzniká, nebo v podstatě už je připravená nová deska téhle té kapely. Dneska to zase naopak bylo pohledem do těch starých časů. V tomhle případě chcete-li si dělat tak nějak jakože zápisky třeba nebo mě kontrolovat, tak by to mohlo být z desky Rock the Nation z roku 1980. You Ain't No Angel se jmenuje ta věc, kterou máme aktuálně za sebou. Mimochodem máme ji zapsanou, to je taky důležité si říct, na webu Rádia Beat, oficiálním Facebooku i Instagramu pro ty, kteří se rádi pohrabou v playlistu. Taky dneska platí, že playlist pořadu Hard and Heavy je na světě a je ke shlédnutí a je ke kontrole i k proškrtání. Máte tuhle tu možnost. Kdo na něj kouká, tak toho teď úplně nepřekvapím tím, že řeknu, že pokračovat budeme s kapelou Running Wild. Zůstáváme v osmdesátkách a nabídneme si Port Royal, tohletu desku z roku 88, odtud slavnou záležitost zvanou Conquistadores.

Radio B. Na začátku dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy jsem říkal, že tady pro vás mám jako kontra k hodině Petra Korála, která se blíží, pohled na staré časy, na léta 80. s jednou výjimkou, a to byla právě ta, která dohrála před malou chvílí, ještě před Iron Maiden. Vzpomněli jsme na vlastně taky takovou koncepční záležitost zvanou The Triumph of Steel kapely Manowar. Ta vycházela ne v 80. ale v 90. letech, v roce 92. Spirit Horse of the Cherokee je právě ta věc, kterou jsme uzavírali minulou hodinu, abychom další hodinu, tu aktuální tady na beatu v pořadu Hard and Heavy, mohli otevřít osmdesátkama s kapelou Iron Maiden. Somewhere in Time je placka, která mi padla do oka, když jsem si připravoval muziku do dnešního večera. To jsme tedy zase kalendářně v roce 1986, ale myslím, že tohle je věc, kterou každý poznal, protože je to jedna z těch slavných melodií Alexander the Great. Možná méně slavnou v porovnání s jinými hity ze stejné placky může být to další, co je aktuálně před námi, protože půjdeme do diskografie Judas Priest. V 86., když vycházeli Somewhere in Time, tak vycházelo také slavné Turbo kapely Judas Priest. No a odtamtud se uchytila a legendou stala řada písní. Není to ale asi úplně případ té, kterou my si pustíme, přestože je skvělá a jmenuje se Out in the Cold.

0: na Beatu.
1: Slíbení Judas na rádiu Beat a hned po nich zatím neslíbení, ale zatím už taky odehraní Rage, tedy pívě jeho parta v 80. letech. Byli vlastně na začátku toho svého fungování, které funguje dodnes a není to tak dávno, i letos jsme mohli pívěho z Rage vidět tady u nás naživo. Tohle to ale bylo z desky Perfect Man, aby se to dobře pamatovalo, tak se to taky jmenovalo, jak skladba, tak nahrávka Perfect Man z roku 1988. Je čas a tomu se vyhnout nedá, pokud se díváme na staré časy, dát si tuplák od písmene M a dát si vlastně věčné rivaly. Oni sice tvrdí, že už je všechno zapomenuto a snaží se, myslím, že přesvědčit hlavně sami sebe, že to tak je, ale my, co to sledujeme, tak dobře víme, že některé věci se tady v tom spojení úplně nezapomínají. O čem, že to mluvím? No, na jedné straně to bude Metallica, na druhé straně to pak samozřejmě musí být Megadeth. Připomeneme desku Master of Puppets z roku 86 a Label Messiah od Megadeth. Zase vytáhneme tu, která se jmenuje Killing Is My Business and Business Is Good. A ta vycházela vlastně ještě o rok dříve.

0: na Rádiu B.
1: Metallica a Leper Messiah, k tomu Megadeth a jejich Rattlehead, to jsou ty dvě, které jsou za námi. Připomínám, zapsané v playlistu na www.radiobeat.cz, taky na oficiálním Facebooku a Instagramu. Zkrátka pro všechny, kteří se nějakým způsobem chtějí dostat k téhle informaci. Někdo jde radši tou klasickou cestou webovou a někdo raději přes sociální sítě. Nakonec všichni stejně skončíme na jednom místě a to je ten sepsaný playlist, kde vlastně můžeme tak jako pokračovat po té červené niti, když se tady nebudeme úplně tady babrat v nějakých letopočtech, aby to bylo úplně přesný, to by nám samozřejmě nevyšlo. Ale jestliže jsem říkal, že příbuzenský vztah mezi Metallicou a Megadeth je naprosto jasný, no tak zase můžu použít tu větu, že v podstatě příbuzenský vztah je jasný i mezi Metallicou a kapelou Voivod. Na ty dojde taky v dnešním vysílání Hard and Heavy a to hned teď. V případě té jejich diskografie taky letité a obsáhlé. Teďko volím tu vrčící desku, tu, která v názvu má napsáno Roar a vycházela v roce 1986. Je tam taková píseň s takovým sympatickým a milým názvem. Jmenuje se Fuck Off and Die.

0: Radio Beat.
1: Plynule jsme přešli od všech možných rocků, hard rocků přes heavy metaly až někam sem do toho trashového světa. Ono se to konec konců muselo stát, i když se ohlížíme takhle přes rameno do poměrně vzdálené minulosti, protože ty nahrávky jsou plus minus 40 let staré. Za námi jsou Voivod, Fuck Off and Die, o těch tady ještě byla řeč, o Testament řeč nebyla, ale konec konců co dodat, i ty jsme letos mohli vidět naživo a víme, že jsou ve skvělé kondici. Stejně jako byli tenkrát v roce 87, když vydávali disco The Legacy a na ní nahranou skladbu Burn Offerings. Ta je právě teď na beatu za námi. Pokud se tu bavíme o těch velkých jménech a o těch trashových slavných kapelách, tak i kdybyste na playlist nekoukali, myslím, že tak, jak mě znáte, tušíte, že Slayer je kapela, po které jsem musel nutně sáhnout, když jsem připravoval dnešní díl pořadu Hard and Heavy. A taky, že jo, v 80. zůstaneme, připomeneme Hell Awaits a skladbu zvanou Praise of That.

Slayer a jejich Praise of Dead, potom také Sodom a z let 80. ta slavná deska nazvaná Agent Orange, ta vycházela v roce 1989. I tu jsme si pustili a připomněli skladbou Tired and Red, ta je právě teď aktuálně za námi, jako předposlední v mém playlistu připraveném na dnešní večer. Ten, kdo kouká, tak ví, ten, kdo nekouká, tomu to říkám, že ještě jednu skladbu tady pro vás budu mít a vlastně taky navážu na minulý týden a pak si to předáme. Petr Korál chystá muziku novodobou, ale zároveň taky 25 let starou, tedy to nejlepší z roku 2001, významné desky, které slaví čtvrt století od vydání v druhém díle, proto my jsme se dneska pohrabali v té vzdálené, ale velmi milé minulosti, co se muziky týče. No a teď zpátky k tomu minulému týdnu. Minulý týden jsem tady zmiňoval kapelu Venom ve spojitosti s takovým tributem, který spáchali Nergal z Behemoth a Shagrat z Dimmu Borgir. Dneska dochází na Venom v té původní verzi, v té, která vlastně vytyčila, když ne nový styl, tak minimálně nový název. Bavíme se o roce 280. Znalci vědí, že tenkrát vycházel black metal. Tak tuhle desku připomeneme a dáme si To Hell and Back. Já se loučím, přeju vám příjemný poslech zbytku pořadu Hard and Heavy a za týden zase v Hard and Heavy naslyšenou.

0: Radio Beat.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Začal druhý díl speciálu To nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A začal písní Prison Song od skupiny System of a Down z jejich tehdejšího druhého alba Toxicity. Je to deska naprosto zásadní a stěžejní do dnešních časů, o tom snad není sporu. A tím pádem si myslím, že se nic nestane, když si od System of a Down pustíme ještě něco dalšího z této desky, tedy z alba Toxicity. Bude to skladba Chop Suey. Takže System of a Down. Rolling Suicide.

I dnes se probíráme deskami, které vyšly před čtvrt stoletím a které nechaly po sobě jako fakt důležitý otisk. A od System of a Down se teď přesuneme k jejich částečně žánrovým kolegům, ke skupině Slipknot, protože obě ty kapely byly, i když částečně nepřesně, řazeny k nu metalu. A přitom z mého pohledu já si myslím, že ani System of a Down, ani Slipknot úplně typický nu metal nikdy nebyly. Ale to už je to škatulkování, to nechme jiným. Slipknot v roce 2001, kterým se zabýváme, vydali druhé, ale ve skutečnosti třetí album Iowa. Protože tam je to složité, že to první album, které v podstatě zcela zapadlo, vyšlo už v roce 96 u malé nezávislé gramofirmy. Ovšem teprve Iowa znamenala obrovský, nejen celoamerický, ale vlastně celosvětový průlom pro Slipknot. Tady je skladba My Park, Slipknot.

V rámci speciálu věnovanému tomu nejlepšímu nebo nejzajímavějšímu a nejdůležitějšímu z roku 2001 teď uděláme zase prudký žánrový střih a vydáme se na scénu, která tehdy začala mocně bobtnat a stávat se stále populárnější, totiž takzvaný folk metal. A my si konkrétně posvítíme na finský folk metal, na kapelu Fintroll, která v tom roce 2001 vydala své druhé album, které se jmenovalo Jak ten styd. Což znamená, že Fintroll nespívali anglicky, ale ve své mateřštině. Já nevím, jestli je potřeba ještě více rozebírat, že ten folk metalový trend se stal nebo postupně stával opravdu neskutečně úspěšným a ty folk metalové kapely se rodily doslova jako huby po dešti. A úplný vrchol měl přijít ještě o několik let později, ale to pro dnešek nechme stranou. Tady jsou Fintroll a jejich píseň Sluggard with Bloodsouth.

0: Radio Beat.
1: Fintro za námi a před námi Arch Enemy, tedy další žánrový střih. Protože i Arch Enemy před čtvrt stoletím vydali desku, která je, myslím si, že nejenom z mého pohledu, nesmírně důležitá a stojí za připomenutí. Byla to totiž první deska naspívaná Angelou Gossoff, která nahradila Johanna Leevu, tedy člověka, který naspíval první tři desky Arch Enemy. Premiéra Angely Gossoff v dresu Arch Enemy se jmenovala Wages of Sin, tedy to album jako takové. A já z něj vyjímám jako ukázku, která má dokumentovat to, co se u Arch Enemy tenkrát změnilo, skladbu Burning Angel. Tady jsou Arch Enemy.

0: na Rádiu Beat.
1: Stále posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A my si teď posvítíme na album, které tehdy žádný převrat neznamenalo a vlastně ho tehdy ocenili spíš jen znalci a fanšmekři. Ale ze zpětného pohledu ta kapela, kterou byli francouzští Gojira, už je to jmenuju, byť nesmělé, tahle parta už tenkrát dávala najevo, že v budoucnu se s ním musí počítat a že se od ní možná dočkáme velkých a zajímavých hudebních věcí. A samozřejmě jsme se toho postupně dočkali, že ano. Takže tady je úplná premiéra francouzské Gojiry, skladba Satan is a Lawyer z alba Terra Incognita, jak se ten jejich debut jmenoval.

Když vzpomínáme na to dění na metalové scéně v roce 2001, tak já už jsem hovořil o mocném nástupu různých folk metalových part, ale takový ten hodně úspěšný a důležitý trend v té době byl také takový ten atmosférický či symfonizující black metal. A v té době společně s Cradle of Filth asi nejvýznamnější kapela tohoto druhu byly norští Dimmu Borgir. V roce 2001 vydali své páté album, které nazvali Puritanic Euphoric Misanthropia, a i na něj pochopitelně teď musí dojít. Já z něj vynímám skladbu Blessing Upon the Throne of Tyranny. Takže Dimmu Borgir, rok 2001.

Poslouchali jste Dimu Borgir a v rámci toho připomínání věcí, které jsou nesmírně zásadní a vyšly v roce 2001, nemohu opomenout ještě možná víc symfonický black metal z té doby, a to album Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, dalších norských black metalistů Emperor. Bylo to jejich čtvrté album a já si myslím, že nesporně jasný vrchol diskografie Emperor. Bohužel ale zároveň šlo o poslední řadovou desku Emperor, protože jejich předák Ishan skupinu následně rozpustil a vydal se na úspěšnou solovou dráhu, která trvá dodnes. Tak pojďme zazpomínat na Promethea, tedy album z roku 2001, a pustíme si z něj skladbu Depraved.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Posloucháte Hard and Heavy, posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 a nebo významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A já už jsem minule sliboval, že se podíváme také na domácí scénu, protože pochopitelně i tady vyšlo pár hodně zajímavých a podařených věcí. Například album skupiny Endless, severomorské kapely Endless, nazvané Vital Part 1. Tahle deska se stala vítězem v cenách Anděl v kategorii Hard and Heavy za rok 2001. A my se na ní podíváme prostřednictvím songu Sundown. Takže tady jsou Endless.

0: na rádiu Beat.
1: Další znamenitou deskou, která vyšla v roce 2001, určitě bylo i album Transmystic Anarchy, které v té době vydala brněnská Insania. Ale ona vlastně tenkrát to nebyla jenom Insania, v úvozovkách jenom, protože tenkrát došlo k takové zvláštní věci, že totiž Insania existovala, nebo možná existuje do dneška, i ve Skandinávii, hraje úplně jinou hudbu a ta skandinávská si tenkrát nějak nechala právně ochránit to jméno a brněnská Insania byla nucena tu svou novou nahrávku vydat pod jiným, respektive rozšířeným názvem. Takže album Transmystic Anarchy vyšlo pod sáhodlouhou značkou Insania and the Aristocracy of New Outlaws. No a my si z Transmystic Anarchy dáme dvě ukázky. Skladby se jmenují Rouhání je pro nás Evergreen s podtitulem Zabruším na bránu pekelnou. A následovat bude ještě Vražda ve staré hvězdárně, dvakrát Insania.

Speciál to nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání, se dostává do svého úplného finále. Čeká nás už jenom jedna deska, jedna píseň, jedna kapela. A budou to Root a jejich tehdejší počin Black Seal. U Root platí to, že to bylo v pořadí šesté album a myslím si, že tak jako vlastně všechny desky předcházející, ani na téhle desce Root nepředvedl nějaký pád z kvalitativních výšin. To už samozřejmě na každém, pro koho ta která deska znamená víc nebo míň, ale Black Seal, třeba že to asi není třeba právě z toho mého pohledu úplný vrchol diskografie Root, tak je to deska rozhodně důležitá, povedená a já si myslím, že je potřeba ji připomenout. Učiníme to prostřednictvím titulní věci, tedy Black Seal. Ode mne je to pro dnešek všechno, loučí se Petr Korál a nezapomeňte, že Hard and Heavy samozřejmě pokračuje i následující hodinu.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika, od mikrofonu vás zdravím já, tedy Davy. Dneska však krapet nezvykle bez Ala. Alik má povinnosti, takže to dneska vezmu za něj. A vpravdě docela se mi to i hodí, poněvadž jsem si nějakou dobu bokem schovával nějaký věci, které by se hodily spíše do jeho hodin. Takže je, jak ty pověstní králíky z klobouku, dneska vytáhneme. Pokud jste tedy příznivci spíše těch našich společných hodin, nemusíte smutnit. Samozřejmě budou chybět ty naše polemické rozumy, ale jinak byste měli, co se hudby týče, odcházet spokojeni. Za námi angličtí Fan a ukázka z jejich tvorby, která charakterizovala jejich vývoj v roce 2017. Za mě super zhmotnění atmosféry a naděje. Tu v jejich tvorbě slyším už roky. Teď krapet exotiky s brazilskou jednočlennou kapelou Lumnos, která je velice aktivní. Dodnes má na kontě 8 řadových alb, 3 EPka a 3 splity. My se vrátíme do roku 2018, kdy už kapela pátou deskou Ancient Shadows of Saturn stvrzovala své pozice na latinskoamerické scéně. No a pak si dáme, když už mapujeme tu brazilskou scénu, další tamní partičku s názvem Dylight.

0: na beatu.
1: Vpravdě exotický výlet do Brazílie s dvojicí jednočlenných kapel nebo projektů, jak chcete, s názvy Lumnos a Dylight. No a mě napadlo, když už jsme najeli na tu vlnu těch rarit, zařadit další Jižní Ameriku, tentokrát Argentinu. Právě odsud pochází kapela Downfall of Nur. Opět jenom jeden člen, opět atmosféra jako hrom. Já mám tohleto vážně rád. Upřímně, kolikrát bych tam nepotřeboval ani ten element black metalu, nebo element jakéhokoliv metalu. Takže rok 2015 a krapánek osvěta v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy.

0: Radio Beat.
1: Tak co jste na to říkali? Za mě super. Na ten sklonek této neděle prostě ideální. Hard and Heavy je u konce a já jsem si tak řekl, že by bylo prýma zakončit to dneska něčím podobným, čím jsme to tu vlastně otvírali. Takže se vracíme do Anglie. Pokud znáte kapelu Sour, víte, co vás čeká. Pokud ne, tak vězte, že nevybočíme z kolejí, po kterých jsme se dneska k té půlnoci vydali. Přátelé, mějte se a uslyšíme se opět za týden. Budu se na vás těšit. Davy.

od blues, blues rock, rock, jižanský rock a country rock. A jestli neznáš country rock, budeš mít jako výborný vzorky tento American Rock Show. Jestli neznáš American Rock Show, to je na Radio Beat každý druhý čtvrtek od 7 do 8. American Rock Show teď a za dva týdny další. So jedeme teď na první skladba, první kapela, a to je country rock jako prase. Jestli neznáš, tento je perfektní jako vzorek, jaký to je. To je skladba She's Country od zpěvák Jason Aldean. On z Macon, Georgia. On má hodně moc úspěch v Americe. Už má 12 desky, 5 Grammy a jako další ceny, hodně moc ceny, hodně úspěšný muž. A tento skladba zajímavé je, poprvníkrát slyšel, byl na v Americe se můj kapela The Cell, hrali jsme jako jižanský rock a blues rock a měli jsme jako mini tour v Louisiana a slyšeli jsme jako country radio to naše celé sesta tam, když jezdili jsme v auto a tento skladba byl v každý, to je jako každý hodin oni hrál to. To slyšeli jsme moc, hodně moc a milovali jsme tento skladba. So doufám, máš rád to. To je country rock jako prase. Jason Aldean a skladba je She's Country.

0: American Rock Show na beatu.
1: A jestli nebyl stačí pro tebe to country rock skladba předtím, mám další. A tento od kapela A Thousand Horses, on je z Nashville, Tennessee, to je jako hlavní město pro country hudba, nejlepší hudebníci jako bydlí v Nashville, Tennessee. A to skladba je Trailer Trashed z kapela A Thousand Horses. A Thousand Horses, oni říkají, její hudba je není jenom country, ale to je jako klasický rock, americana rock, soul a blues, všechno dohromady. Ale to je hlavní country, určitě, podle mě. So, tento skladba je Trailer Trashed, to je jako to skladba o, jestli piješ jako hodně alkohol, jako bourbon, moonshine, to alkohol z kukuřice, to je silný jako prase, to je, jestli neznáš moonshine, to je jako čirý alkohol, skoro 100% alkohol, hrozný, jako silný, ale fungovat. A tento skladba o jako pít bourbon, moonshine, okolo řeka a mít jako zabavný. So to je A Thousand Horses a skladba Trailer Trashed.

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. Jestli máš rád to skladby, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš najít playlist na Radio Beat webové stránek. To je tam. A taky na American Rock Show Facebook page. A tam je vždycky tento pořád je playlist. So můžeš vidět, jako všechno, co hrálo jsme, každý písnička, každý kapela je tam. A taky na American Rock Show Facebook stránka, tam je jako další linky na zajímavé videa. So jestli vidím něco zajímavé, já dám se tam, so můžeš jít na Facebook. A jestli chceš dělat like na American Rock Show Facebook, budu rád. Ale vždycky jako tam playlist a další hudba pro tebe. So jedeme na třetí skladba tento American Rock Show a to je od jižanský rock kapela Hurry Sundown. Oni z Missouri. A tento název kapela jedno jako slavný skladba z slavný jižanský rock kapela The Outlaws mají jako slavný skladba Hurry Sundown. So tento kapela jako kradil tento název pro její kapela. So tento je Southern Rock, Hurry Sundown z Missouri. Oni mají jenom dva desky a jedno živé deska. Já nevím, jestli stálo, oni existuje, a jestli stálo hraje, ale je dobrý kapela. Já vybral skladba Little Miss Daisy. Daisy je jako název jako ženská. Od její deska Can You Feel It od 2005. To je od její druhý deska. So doufám, máš rád to. Jižanský rock, Hurry Sundown, Little Miss Daisy.

Dave Gore, American Rock Show. Cassidy, American Rock Show. Já mám jako wild card, to je divoký karta, nebo divoká karta. Jestli chce mluvit jako správný česká gramatika, já myslím divoká karta. A normálně to je jako skladba nebo kapela, co je jako mimo, co normálně hraju. Mimo blues, mimo rock, mimo jako jižanský rock a country rock. Něco jako zajímavé. Tentokrát, to je absolutivní rock, to je absolutivní správný žánra, co normálně hraju tady. Ale jak se dělám jako spotlight, jak se zaměřený na tento kapela, protože objevoval tento kapela jenom jednou týden předtím a já říkal, Ježíši Maria, to není možný, neznal tento kapela. To je výborný. To je jenom dva kluky. Jedno je zpěvák a bubeník a to druhý člen je kytarista a basák a klavista. On hraje na klavír. Já nevím, co je správný název. Ale to je absolutně výborný. Jenom dva lidi. A oni hraje živé. Jenom dva lidi. Super, super, super. To je jako Rush 2.0. Rush 2.0. To kapela je Crown Lands od Canada. A oni mají už stěží desky. So to není úplně nové kapela. Nové pro mě, ale to není úplně nové. Je výborný, mají jako hodně syny z Kanada, ale ne, a oni dělali tour se Greta Van Fleet, možná znáš tento kapela. Oni dělal, byl jako předkapela v tour v USA v 2022 a taky byl předkapela se Kiss na její finální tour v 2023. So, jestli neznáš Crown Lands, a tento zpěvák, jeho hlas je absolutně výborný. Ale všechno, co oni dělali, je výborný. Každý deska je super. So, tento skladba, co vybral, je Through the Looking Glass od její nejnovější deska od tento rok, to je její čtvrtý deska. So, doufám, máš rád to. Pro mě já milovám. Kapela Crown Lands. Jedeme na to.

Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. A teď jak se mluví na jedno soutěž, co American Rock Show dělá, pro všechny posloucháce na Radio Beat, všechny beatjace, protože já chci objevovat jako nové kapely od blues, rock, jižanský rock, country rock, jako od tento žánry. Jestli ty můžeš poslat mě jako přes Facebook, jako zpráva nebo na Radio Beat email studio@radiobeat.cz. Jestli můžeš poslat mi jako tipy na kapely, co je neznámé nebo relativně neznámé. A každý měsíc já vybrám jednou jako vítěz a on a vítěz bude vyhrát jako jednou noc v Riverside Apartments v Železný Broad, to je riversidebroad.cz. Pro dva lidi, to je se snídaní, a taky půjčovna Ride Izera v Železný Broad, to je vedle jako Riverside Apartments, to je taky jako zdarma dva kola, co můžeš jako jezdit na Greenway Izera cyklotrasa, jako v Železný Broad, Malá Skála, Dolanky, to je jako krásný cesta. So jestli máš tip na jako nové nebo relativně nové, nebo starý, to jedno. Může být 30 let starý, to nevadí. Jestli to je neznámý nebo relativně neznámý kapela, jestli můžeš poslat tip, já budu moc rád. So, a pro Srpen máme jedno výherce. Z Srpen je Sabina Kodisová. A ona z její domácí město, to je jako nejhorší pro mě řekni. So ona z Třešť, to město, nebo já nevím, jestli to je město, nebo jako menší město, ale Sabina poslal jako tip na jednou bluesové kytarista, ale on říká, on hraje jako blues americana, a to je Marcus King. A on z Greenville, South Carolina, a on má jako Grammy pro jeho hudba, a on je zpěvák, skladatel a kytarista, absolutně výborný. On začínal kytarista, který byl jako jenom 3 let starý, on je 30 let dneska, ale když viděl tento video, co Sabina poslal jako na od Marcus, a to je byl jako absolutně super. So já říkal, OK, to musí být na American Rock Show. So, tento skladba je The Well, a kapela je, nebo to zpěvák, kytarista je, Marcus King. Od jeho deska El Dorado od 2019. So doufám, máš rád to, Marcus King.

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio B.
1: David Gore, American Rock Show, jsme zpět a tento další kapela, nebo tento další zpěvák, kytarista, je jako bluesový muž, on je absolutně super, jeho jméno je Albert Cummings. A Albert je, on není neznámý, ale jestli neznáš jako bluesový hudba, nesledovat to, možná neznáš on. Jestli znáš blues, určitě slyšel. Ale tento je pro lidi, kdo nezná, a teď budeš znát, on hrál spolu se B.B. King, Johnny Winter, Buddy Guy. On začínal, není na kytara, ale on začínal na banjo a on hrál bluegrass hudba. A on taky pracoval spolu se Stevie Ray Vaughan pro jeho druhý deska. A taky tento skladba hrál na to deska Tommy Shannon. A on byl jako basák pro Stevie Ray Vaughan kapela. So Albert Cummings už dělal jako 10 desky a to skladba se vybral je Come Up For Air od jeho True To Yourself deska od 2004, to je jeho třetí deska a to je jako skladba o on musí pracovat vždycky bez volný čas, protože on musí platit jako všechny složinky. Ale on potřebuje čas pro sebe. A to je jako come up for air. Já potřebuju jako vzduch. So, jedeme na to. Albert Cummings, come up for air.

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. Teď jedeme zpátky do country strán. Se Big and Rich, to je jako kapela za Nashville, Tennessee. Big and Rich byl jednou od podivní kapely v country, co dělali rock, hip-hop a pop, jako dělat, jako injekce do její hudba. To je jako super skladba, jestli neslyšel, to je absolutně výborný. To je od jeho deska Horse of a Different Color, 2004, a skladba je Rollin'. A podívej, v tento skladba tam je jako rap od jako výborný muž Cowboy Troy. So, jedeme na to, Big and Rich, Rollin'.
2: Brothers and sisters, we're here for one reason and one reason alone, to share our love of music. I present to you country music with a

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět. Jestli máš rád to skladby, co hraju, a máš rád to kapely, z dětský playlist můžeš jít nebo najít na Radio Beat webové stránek a taky na American Rock Show Facebook stránka. A tam je z dětský požád je playlist. A taky na American Rock Show Facebook page stránka, tam je jako další video linky, víc informace na soutěž pro tipy, hudba. So, vždycky můžeš jít tam. So, jedeme teď zpátky do country stránka, nebo zůstáme na country stránka. A tento skladba, to je jako klasický Rickly country. To není jako moc rockové, ale tento písnička, to je písnička, kdy budeš slyšet lidi, kdo je jak jižanský lidi nebo country lidi, oni říká, yee-haw! So, jestli budeš slyšet tento, kdy budeš slyšet tento skladba, to je klasický skladba, kdy yee-haw! To lidi řekni to. To je od Aaron Watson, to skladba je Freight Train od jeho deska The Underdog, od 2015. To je od jeho 12. deska od 20. On už má 20 desky. So, doufám, máš rád to Freight Train.

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Rádiu Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show, jsme zpět a jedeme zpátky do bluesovej strán se jednou zpěváčka, kytarista Lisa Geyer. A já vybral skladba Gypsy Girl od její deska od 1997, jako trochu starší deska, se název Gypsy Girl, stejný název jako tento skladba. A zajímavé na tento kapele je, na kytar je Barry Goodrow od Boston. Well, byl kytarista v Boston, jako na první dva desky Boston byl Barry Goodrow. A on hraje na Lisa Geyer deska. So to je absolutně super. Doufám, máš na to skladba Gypsy Girl od Lisa Geyer.

Dave Gore, American Rock Show, a jedeme teď do rockovej stránka, se kapela Love and a 38. Já vybral jednu skladbu od ní, Rockin' Lola, od její první deska od 2010, se název Love and a 38, stejný jako název kapela. So oni z Los Angeles, a to je jako super kapela, dělali jako 3 desky, tento z první deska, Rockin' Lola, doufám máš rád to, Love and a 38.

0: Ta nejlepší muzika Made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
1: Dave Gore, American Rock Show is Mace Piet. Jestli máš rád to skladby, co hraju na American Rock Show, vždycky můžeš najít playlist na Radio Beat webové stránky a taky na American Rock Show Facebook stránka. Tam vždycky je pořád to playlist. A taky na American Rock Show Facebook stránka je informace na soutěž pro tipy. Jestli budeš poslat tipy, máš šance vyhrát jednu noc v The Riverside Apartments v Železný Brod, to je riversidebrod.cz, pro dva lidi, včetně snídaní, a taky můžeš mít dva kola půjčovna Ride Izera, to je rideizera.cz. So jenom poslat tipy přes Radio Beat nebo na přes American Rock Show Facebook stránka. So tento poslední písnička teď, nemáme moc čas, to je Travis Denning. On z stát Georgia a to je určitě country rock. A skladba je I Know How It Sounds od jeho deska Roads That Go Nowhere od 2024. So doufám, máš rád to. Za dva týdny bude další American Rock Show. Čago Bello a hezký večerníček.

Vlastně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.